Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky. Music. First. Express FM.

námi v mracích popela. Pak viděla si ve zprávách, jak říkají starý chlapy v kravatách, že je v pořádku, když děti jako ty umírají.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

tichá, obchody zavřený, oranžová o samotě bliká. A po mně zbyde hromada krámů, lampy svítí, zasínej až kránu. Nechci jít domů ke zdem a jejich němotě tváří, tvář samotě pátrám po hodnotě a vždycky najdu tebe, tvůj dotek.

že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já. A nebo poďopaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident nebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, ale tohle všechno jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Pro ty s menšími bicepci a s horší košily.

Jenže tomuhle můžou věřit jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom, že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věřím.

0: těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratil. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí.
1: Express FM.

Nelituju ničeho. Ničeho. Nelituju ničeho. Fakt ničeho.

0: je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sanand sí tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tahické léto v Aquapalace už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
8: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Raději už tam bude.
1: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Music. First. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na jezeře Most pátrají policisté po dvou pohřešovaných osobách. Přes Mostecko i celý Ústecký kraj se přehnala silná bouřka doprovázená velmi silným větrem. Některé osoby, které se v té době nacházely na hladině jezera, měly značné potíže dostat se bezpečně ke břehu. Ruská armáda zahájila útok balistickými střelami na Kyjev, uvedl to na platformě Telegram starosta města Vitalij Kličko. Po úderu hoří 20-patrová obytná budova, kde byla zasažena i kancelářská budova. Požáry jsou podle starosty hlášeny i z dalších částí města. Fotbalisté Sparty po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Otočku v rozmezí 63. až 69. minuty zařídili Matěj Ryneš a po jeho centru John Mercado. Bude stále horko, ojedinělé přehánky a bouřky i silné. Teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Tak jsme v polovině tohoto pracovního vypečeného týdne, můžeme říct skutečně vypečeného, ale meteorologové slibují, že od zítřka už by se mělo lehce ochladit, měly by přijít nějaké ty srážky, takový ty, co by vás vlastně měly ochladit, ten vzduch bude zase příjemnější. Asi to jako na tu přírodu stačit nebude, v každém případě dnes ještě to musíme nějak vydržet. Všem, kteří pracují v nějakým tom chladícím zařízení někde, kde mají dobrou klimatizaci, tak těm samozřejmě tak trošku možná i závidíme a ostatní závidí. Co dál? Na Expressu budeme hrát samozřejmě hudbu, budeme tady mít informace třeba o tom, že dnes, a to už za pár hodin, očekáváme velký náraz do měsíce. Jak se tohle může stát, tak to vám prozradím už za chvíli.
0: Express ráno.
2: Express FM.

Tohle je Nia Archives a Boys in Blue, 7 hodin a 9 minut. Když vyletěl Falcon 9 od společnosti SpaceX, tak nakonec se odlomil ten opuštěný horní stupeň téhle rakety. A dnes, konkrétně za nějakých 25 minut, by se tak mělo stát, tak narazí neřízeně tenhle kus rakety do měsíce. Těleso narazí do povrchu rychlostí přibližně 8700 km v hodině. Náraz je lokalizován do blízkosti kráteru Einstein na západním okraji měsíce přivrácené strany k Zemi. My to asi tady jako na Zemi úplně neuvidíme, ale budou to samozřejmě sledovat astrologické dalekohledy, a které nám potom to všechno také ukážou. Ten náraz by měl trvat a záblesk zhruba vteřinu a nakonec by tedy měl být vytvořen nový kráter o průměru zhruba 20 až 30 metrů a vymrští oblak měsíčního prachu. To jsou věci. Už za 25 minut, tak já očekávám, že se objeví někde nějaké ty fotky, že se to budeme moci prohlídnout a třeba i s nějakým tím pěkným videem. Na Express FM právě teď jsou připraveni ke Sabian. Ano, jejich superpowers právě teď zkoušejí na vás skrz Ether Express FM.

0: You Know Me Better na Express FM, 7 hodin a 17 minut. Je středa 5. srpna a Kristiánové mají dneska svátek. Tak všechno nejlepší. Už za malou chvíli nás čekají Route 94, ale taky Billy Barman nebo Sammy Virgin.
1: Počkej, ty už jsi uklidila.
2: Jo.
1: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
2: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
3: Au, to znělo osobně.
2: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Plíseň v rozích

0: zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Výhry. Slevy. Zábava.
0: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
0: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
0: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

na to, jak dopadne kus té rakety na ten měsíc. Já jsem hledal nějaký odkaz, takže spacetv.net, je tam live přenos, hnedka tam máte i nějakou animaci, jak to bude vypadat, kde to je, a následně tam je potom live kamera. Už za necelých 10 minut, tady vidím to tak, za 9 minut by to tam mělo šoupnout. No a pokud tedy se budete koukat jinam, třeba na náš web expressfm.cz, tak tam najdete třeba i dnešní den z pohledu jako historie. No a vidím tady jednu taková, a navazuje to v podstatě na článek, který tam máme od Soni Pokorné, když má vkus volno, respektive prázdniny, a jsou tam největší letní hity. Takže rok 2017, to se stalo Despacito od Luise Fonsiho nejsledovanějším s videem na YouTube. Tenkrát se zastavilo na 3 miliardách zhlédnutí. Dneska už má 8,7. A tenhle ten latino hit přeskočil dětský Baby Shark Dance se současnými více než 16 miliardami. Jo, je to hrozný. Tak jo, tak tolik tedy historie, ale také budoucnost, tady už je za malou chvíli. Jinak za chvíli se také půjdeme podívat na to, jak to vypadá na silnicích, jestli tam někdy nějaký crash nebo ne.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Souboj osobáku a cyklisty můžete sledovat na trase Přední Kopanina směr Nebušice. Tam je tedy hlášena dopravní nehoda. A pokud jedete v tuto chvíli na Ostravsku přes od Frýdku Místku ve směru na Český Těšín, máme tam dopravní nehodu u sjezdu na Třenovice. Tak tolik tedy zatím z těch našich silnic, jinak zatím máme poměrně klid a my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Express. Music first.
10: Express FM.
9: Express

Kytama Comes and Goes na Express FM 7.49. Ano, v tuto chvíli se jdeme podívat na pláž, nikoliv za Mitchem Buchananem, ale do italského regionu Apulie, protože tam teď mají problém, nemají plavčíky. Samozřejmě je to takový jako zidealizovaný právě tím naším seriálem, kde David Hasselhoff hrál Mitche Buchanana a Pamela Anderson mu tam zdatně sekundovala. Nicméně v Itálii mají problémy, že těch plavčíků je opravdu málo. No a tak přemýšleli, kde sáhnout, kam sáhnout, koho oslovit a nakonec tedy oslovili věznice. A skutečně každé ráno autobus rozváží na různé pláže, asi na nějakých 14 odsouzených, není to zatím moc, a ti se zase následně vracejí do cel. Za den si vydělají asi 50 eur a museli samozřejmě projít nějakým tím školeníčkem, ne že ne. Nicméně zatím nikdo nezdrhnul ani neuplaval. Pro ně to je samozřejmě také zpestření, protože co je lepšího být na čerstvém vzduchu, že? No. Před námi Madonna, Sabrina Carpenter, taky Måneskin, anebo Lily Allen, LDN. Express Radio.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vrtulník, v němž poslanec Filip Turek přelétal nad průmyslovými podniky, patří podnikateli z Karvinské Jiřímu Vlkovi, letos pravomocně odsouzenému za vydírání se zbraní. Jeho syn nově usedl v dozorčí radě řízení letového provozu. Více se dozvíte na Seznam zprávy CZ. Španělské Ceutě možná právě přesně za 10 dnů hrozí repríza migrantské invaze. Organizují totiž sociální sítě, které podnítily nájezd prvních 60 tisíc lidí. Česká teniska Sára Bejlek podlehla ve druhém kole turnaje v Torontu 0636 bývalé světové jedničce z Ize Świątekové ze Polska. Bude stále horko, ojedinělé přehánky a bouřky, a pokud bouřky, tak budou i silné. Teploty až 37, na Moravě až 40 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Tak jsme se to s Bárou tak nějak prohodili. Já z dovolené zase naspátek, bábu je na dovolené, odpočívá a nabírá síly do další sezóny, můžeme to tak skoro nazvat. Zdraví vás Václav, co dál, o čem se budeme bavit, máme samozřejmě toho hodně co probírat. Nahlédnu do svých poznámek, co by asi jsme mohli probrat, třeba to, že si můžete pronajmout obličej. Ano, je to tak. Pronájem obličeje, nový biznis z Číny. Podrobnosti už za malou chvíli. Z hudby Adele a nebo Muse.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Muse, Nightshift Superstar, takhle, každý může být víceméně svojí superstar. V Číně totiž se objevil nový způsob, jak si přivydělat a stačí prodat práva ke své tváři. Totiž tam jsou online platformy, které platí lidem za to, že mohou jejich podobu využít k obsahu vytvořeném umělou inteligencí. Takhle, nehází to jako moc úplně, je to od 315 korun do 14,5 tisíce korun podle toho rozsahu použití počtu produkcí, ve kterých se vaše tvář objeví. A nehledají jenom krásný tváře, hledají prostě starý, ošklivý lidi, co šilhaj, jedno ucho takhle nebo tak, prostě všechno se využije. V každém případě ani nemusíte umět hrát, protože tohle všechno už za vás umělá inteligence dokáže, prostě potřebují jenom váš obličej. Může se ale, bohužel a děje se to, že se tahle tvář vaše potom následně objeví i v některých třeba seriálech, které potom ByteDance, kam tahle ta společnost patří, nakonec musí mazat, protože tam už hrozí velké jako finanční vyrovnání a žaloby. Takže tam vlastně taky jako dochází k tomu, že čas od času nedáte souhlas k tomu, že byste hráli třeba v nějaké reklamě a nakonec se tam objevíte úplně třeba mne lichotivé poloze anebo roli. Taky no, abyste věděli, co se dá, takhle není to moc, jako jo, 17,5 tisíce za takovouhle jako roli, že poskytnete v obličej a nevíte následně, co s ním. Před námi jsou Gale a taky Placebo na Expressu.
1: Express ráno. Express ráno.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO 500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland. Moje první volba.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Music. Music first.
10: Express FM.
11: I ain't gonna lie to you. Life's a fucking life and I need a night or two to get me unwinding.

Becky Hill a Chase and Status a Disconnect je 8 hodin a 21 minut. Asi jeden z nejsledovanějších playlistů posledních nějakých 10 let, tak to je Barack Obama's Summer Playlist, který právě teď vyšel a byl aktualizován. Najdete tam třeba Kaleilu, kterou znáte z našeho vysílání. Jsou tam ale třeba i starší věci, Earth, Wind & Fire, Noah Kahan, taky Doechii a SZA. A na prvním místě se tam objevil zesnulý a včera pohřbený a rozloučený Glenn Hansard a jeho Song of Good Hope. Tak tolik tedy aktualizace tohodle z toho playlistu. Možná, že i vy máte nějaký playlist, se kterým se rádi pochlubíte a čas od času ho někomu nabídnete. Proč ne? Náš playlist z našeho vysílání najdete na webu expressfm.cz. A teď jsou tady Lake Malawi. Za malou chvíli omrkneme doprava.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Komplikace očekávejte na trase Litvínov most, máme tam dopravní nehodu dvou osobáků v Praze, Jaromírova ulice, dopravní nehoda nákladňáku, který naboural do trolejového vedení, je to bez zranění, ale tam samozřejmě to bude asi trochu komplikované. Ještě přidáme komplikaci v Olomouci, ulice Lipenská, dopravní nehoda dvou osobních vozidel.
1: Express FM.

0: Express Filmex.
1: Herečka a výtvarnice Ester Geislerová v celovečerním dokumentárním filmu Dvě deci tuše hledá svého tátu. Mezi tahy štětce, na dně sklenky, v Tokiu, kde pracoval ve vzpomínkách jeho kamarádů i v nejosobnějších rodinných archivech. Její osobitý dokumentární portrét je intimní výpravou dcery do vnitřního světa jejího předčasně zesnulého otce, uznávaného japanologa a kaligrafa Petra Geislera. S kaligrafií, fotografií, novinových článků, překladů, básní, dopisů i ze vzpomínek žen, přátel, dětí, studentů a kolegů se skládá mnohovrstevnatý obraz křehkého umělce, který pro vlastní rodinu zůstal v mnoha ohledech záhadou. Kontrast mezi šedí normalizačního Československa a pulzujícím Tokiem 80. let ilustruje rozpor mezi touhou po svobodě a ubíjející každodenností.
2: Když jsi dítě, že, tak ti přijde všecko, co tě obklopuje, normální, ale pak jsme si nějak všimli, že táta mluví hodně legračně do telefonu s nějakýma lidma.
3: A najednou ten Petr dostal jinou dimenzi. Říkám, cože?
2: Je strašně moc věcí, jako nás naučil tím, že on je měl rád.
4: Jako kdyby prostě trošku šlápl na plyn. Jako co tady? Tak jdu dál.
1: Do kin přichází také doposud nejosobnější film španělského režiséra Pedra Almodovara Hořké svátky. Okouzlující Elza přijíždí v roce 2004 na slunný ostrov Lanzarote, aby utekla před životní krizí a začala tam hledat nový začátek. To je příběh, který píše stárnoucí režisér Raul. Události a postavy však podezřele připomínají osudy jeho blízkých, kteří mu začínají klást nepříjemné otázky. Hlavní roli stvárnila Barbara Linney.
5: Me quito el albornozo.
6: Cuando quieras. Está todo casi listo.
5: Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
6: ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta? Tengo 20 años de tu vida aquí. Y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas.
7: No te reconozco, Mónica.
6: Ya sé que no me conoces. Pero yo a ti sí.
0: Express Filmex.
8: Na Express FM.
9: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
8: Express.

0: začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás, protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: se našli, kdo ví, co bude dál.
1: Express Ráno.
2: Express Ráno.

Dneska je 5. srpna, Kristiánové mají svátek a Blossoms taky udělali svoji první desku, se kterou se vyšplhali na první příčky britské hitparády. Youngblood má narozeniny, to všechno si přečtete na našem webu expressfm.cz. Pojďme se podívat na jednu nechutnost, která se objevila v rámci dalšího festivalu, konkrétně tedy v Chicagu v Lollapalooze. Už jsme se tady probírali tím, že lidé, aby vydrželi v první brázdě bez čůrání, tak si berou sebou normálně a na sebe plíny. A pak se stalo na koncertě, a teď už nevím, jo, Noah Kahan, kdy tam někdo se vydělal normálně mezi sedačky, což je teda jaký hrozný. No a na Lollapalooze teďka byl záběr toho, jak, a nevím při jakém koncertu to bylo, v každém případě tam byla krabice, na ní byl pytlík s močí, který lidé posunovali někam dál, hlavně, aby je to potom následně nezasáhlo, kdyby náhodou se pytel roztrhl. Jo, jsou to věci, na festivalu se dějí některý z uvěřilosti jako úplně strašný. No v každém případě tohle se děje a pokud pohledáte, tak třeba na Instagramu ho tam určitě najdete. Před námi Alex Metric, Steve Angelo, Ian Brown, taky Weekend anebo Calvin Harris a blížíme se k 9. hodině. Express. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Až o 15% více pacientů evidují v souvislosti s aktuálními vedry v posledních dnech pražské nemocnice na Bulovce, v Motole, na Homolce či ve Všeobecné fakultní nemocnici. V nemocnici na Františku byl nárůst pacientů v pondělí a úterý dokonce o 50% vyšší. Slovensko má nejhorší tajnou službu v Evropě, ukazuje to žebříček, který sestavil renomovaný francouzský týdeník L'Express na základě rozsáhlého průzkumu mezi odborníky ze zpravodajské komunity. Česká hokejová osmnáctka porazila ve druhém utkání na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu německé Soky 8-3 a odčinila úvodní porážku s Američany 4-6. Dnes bude ještě horko, ojediněle přehánky a silné bouřky. Teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
1: Je 9 hodin, dobré ráno vám všem. Někteří z vás jste teprve teď otevřeli oči, protože máte dovolenou a tak se ještě rozkoukáváte. Ano, ten Falcon 9, ten kousek té rakety už prý dopadl na měsíc. Zatím z toho nejsou úplně žádný záběry, možná, že to dopadlo trošku jinak, než se očekávalo, ale očekáváme také právě to, že z toho bude nějaké rezumé. My jsme vás na to upozorňovali, kam se můžete podívat. Já už jsem to musel samozřejmě zavřít, v každém případě tohle ještě tak trošku asi zohledníme v našem ranním a dopoledním vysílání, protože dnes jsme tady společně až do 11. hodiny. Zdraví vás Václav a posílám Benny a Gase Deppertna Super Lonely.
0: Express Ráno.
2: Express FM.

Eric and Swim, Return to Bebo, 9 hodin a 6 minut. A pokud byste se chtěli tak nějak ochladit alespoň pohledem na sníh, a pak samozřejmě můžete. Stačí jenom vyjet do Hradce Králové. Tam totiž na bývalé sjezdovce leží sníh, ale je to jenom nápis, který je udělaný z nějakých sedaček. Vypadá to jako, že to jsou nějaký sedačky urvaný. A je to rozmístění tak, aby z toho byl ten nápis. Takže tam vidíte jenom sníh. Nevím, jestli vás to úplně jako osvěží, to asi ne. V každém případě je to docela zajímavý. Je to v rámci tedy takových jako venkovních výstav toho, co můžete vidět v veřejném prostoru. Před námi Role Model, ale taky Dua Lipa, anebo Celeste. Express ráno.

0: Dua Lipa Illusion, 9 hodin a 15 minut. Spider-Man nový už unikl i na sociální sítě, komplet si ho prohlédlo, spousta lidí mohlo vydělat mnohem víc peněz. Za chvíli více.
1: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
2: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
5: Vyrazte se slevomatem do Polska. Teď navíc s extra slevou. Dopřejte si wellness v polských horách, objevte chutě Krakova nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na party vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Party zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
11: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
12: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: Express FM.
16: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Celeste Stop This Flame, Express FM 9.21, Spider-Man, Brand New Day, nebo z Bruce Nový den, jak chcete, tenhle ten nejnovější trhák, který pokořil v tržbách ten vlastně jako za první víkend těch 360 milionů dolarů, tak je tady další věc, která je ohledně tohle z toho filmu, totiž unikl tenhle ten film a na sítě X se dostal k téměř 6 milionů účtů s více než 143 tisíci lajky a 10 tisíci sdílení. 9 hodin tam ten film visel, až ho nakonec tady odstranili. Studio Sony se k tomu zatím jako úplně moc nevyjádřilo, ale je evidentní, že ty úniky jsou, protože tohle se stalo vlastně hnedka poté, co se také na sítích objevil film Nolana Odyssey, ve kterém hraje taky Tom Holland. Tak jenom tyhle informace předávám dál. Možná, že i vy jste se tam jako mrkli. Mrk. Před námi je Fisher a Tinsley Nye, tenhle ta dvojice, a taky se podíváme do Zlínského kraje. V dalším díle Nebudu doma. Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Prázdniny se překulily do své druhé poloviny a pokud trávíte léto v České kotlině, mohlo by vám přijít hod pár tipů na výlety, tentokrát ve Zlínském kraji. Tam najdete třeba úchvatný arcibiskupský zámek v Kroměříži s krásnými zahradami, špičkovou barokní památku, zapsanou na seznamu UNESCO. Ideální pro milovníky historie, architektury a zahradní kultury. Svatý Hostýn, poutní místo v Hostýnských vrších s bazilikou, křížovou cestou, rozhlednou a krásnými výhledy do krajiny, nebo hrad Buchlov a zámek Buchlovice, kde na vás čeká kombinace středověké hradní atmosféry a elegantního zámeckého baroka. Jestli hledáte místo, kde se na historii nedíváte jenom přes sklo, vyrazte do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm. Mezi roubenými domy, dvorky a zahradami tu poznáte, jak se na Valašsku žilo, pracovalo i slavilo na přelomu 19. a 20. století. Muzeum tvoří tři areály. Dřevěné městečko připomíná atmosféru starého Rožnova. Valašská dědina vás zavede mezi usedlosti rozeseté v krajině a v Mlýnské dolině se představují tradiční technické stavby i řemesla. Nejde přitom jen o kulisy. Příběhy místních rodin, lidové zvyky, hudba i ukázky práce dávají celému muzeu život. Z obyčejné prohlídky je tak rázem výlet, který baví děti i dospělé. Skvělou příležitostí k návštěvě bude víkend 15. až 6. srpna, kdy dřevěné městečko ožije starodávným jarmarkem. Čeká vás pestrá nabídka jarmaričního zboží, divadelka, tvůrčí dílny, atrakce pro děti a v neděli odpoledne i koncert Jany Kiršner. Samostatný díl bychom mohli věnovat krajskému městu Zlínu. Tam se můžete vydat po stopách geniálního podnikatele Tomáše Bati, od legendárního mrakodrapu s pojízdnou kanceláří, přes baťovský tovární areál a typické cihlové domky, až po expozici Princip Baťa nebo Baťův památník. Minout byste neměli ani skvělou zoologickou zahradu se zámkem, nebo obdivovat můžete i novou architekturu v čele s kongresovým centrem od Evy Jiřičné. Zkrátka ve Zlínském kraji je pořád co objevovat, tak si řekněte nebudu doma a vyrazte na cesty.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Zlínský kraj, pak vás nadchne hotel Adamantino u Lohačovické přehrady, kde si užijete wellness, krásnou přírodu i pohodové procházky kolem vody. Nebo Sport Art Centrum Hotel v prostřední Bečvě, odkud můžete vyrazit za krásami Beskyd a odpočinout si ve wellness podni plném výletů. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express F.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Spíš výčet dopravních nehod. Máme na 35. kilometru D8 ve směru na Prahu dopravní nehodu dvou osobáků. Olomouc, Pražská ulice, dopravní nehoda. Komplikace jsou i na D1, 282. kilometr. Tam máme komplikaci nákladák a osobák. Dopravní nehoda je také v ulici Podchodovém v Praze. Máme tam dopravní nehodu dvou osobních vozidel.
1: Express FM.

0: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
1: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
3: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
4: Začalo samočištění a vysoušení.
3: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
6: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
11: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
12: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
13: Vyslev se na to, Franto!
14: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
15: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
16: Music. First.
17: Express FM. Yeah, my-

Charlie XCX a Wink, Wink, Wink. Tohle byla ještě stále novinka, ovšem pozor, dneska je středa a ty novinky budou zase vyměněny za další sadu novinek, mezi nimiž najdete už představeného Remedyho a jeho Berlinou. Ale ty další songy rozhodně stojí za to, takže dnes tady v večerním driveu nebo odpoledním driveu to všechno budete mít jako na dlani. No v každém případě to, co je také, ještě musíme probrat, tak to je Spider-Man. Už jsme o něm dneska několikrát mluvili, ale také jsou tady záběry z Kolumbie, kdy lidé šli právě na tenhle ten film, ale ten jistý divák, a vždycky vám to říkají, dojdi si na ten záchod, než prostě pak bude pozdě, nebo pak bys musel během toho promítání. A on dostal nějaký střevní potíže a pšouknul si. Asi ne jednou, ale mnohokrát, a vyklidil svými pšouky celý sál. Normálně lidé museli být evakuováni, protože se to opravdu nedalo vydržet. A Spider-Man, který byl na místě, tomu nezabránil. Kenya Grace, Mr. Cool a už za malou chvíli Stone Queen na Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Státní zástupce zveřejnil detaily z kauzy nenávistných příspěvků poslance Filipa Turka. Podle něj bylo prokázáno, že Turek desítky nenávistných rasistických či sexistických příspěvků napsal, takže bylo možné zahájit trestní stíhání. Případy jsou však již promlčeny, tudíž je policie odložila. Dánská princezna Isabela nastoupila do armády. 19-letá dcera krále Federika X. a královny Mary tím zahájila vojenskou službu u gardového husarského pluku a stala se jednou z prvních mladých žen, které vstoupily do nově rozšířeného systému branné povinnosti. Utkání hokejových Českých Budějovic s prvoligovým Táborem začnou ve středu, tedy dnes, přípravné zápasy extraligových celků pro mistrovské Pardubice, Plzeň a Liberec obstarají poslední část přípravy před startem nového ročníku 4 duely Ligy mistrů. Bude stále horko, ještě tedy dnes, ojediněle přehánky a pokud budou, tak budou i s bouřkami a můžou být silné. Teploty 37 až 40 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: No jo, tak jako ještě hodinku bude Express ráno, snad to vydržíte. Někteří z vás si ještě možná třeba zdřímnete, anebo naopak už za chvíli vyrazíte na oběd, to je úplně jedno. V každém případě my tady jsme stále s poctivou porcí hudby. Před námi jsou Coldplay, Jungle a nebo Bruno Mars.
0: Express ráno.
2: Express FM.

Tohle jsou Jungle a The Wave a 10 hodin a 7 minut. Pokud scháníte třeba nějaký pozemek nebo nějaký i nářadí, tohle všechno rozprodává stát. Vidím tady takový jako, že neúplně kompletní seznam, ale takovou spíš jako přehled toho, co můžete získat od státu. Totiž majetkový úřad přebírá od jiných státních institucí některé věci a některé záležitosti, které byly třeba použity ke spáchání trestného činu, zabaveny, nebo to někdo daroval státu. A ten samozřejmě neví, co s tím. Takže, co můžete získat? Dvoukolový vozík, je tam mačeta, nářadí, včetně šroubováku, kleští, kladívek, páčidla, kopěsního nože, sekiry, páče. Jsou tam ale také zvířata, dokonce jde o 9 psů a 21 koček. Plus k tomu ještě můžete získat další elektroniku, včetně fotoaparátu. Jsou tam herní konzole PlayStation, kdybyste se chtěli zahrát, a prodávají se i 3 hroby. A v aukci jsou také kovoobráběcí zařízení, zdravotnické polohovací křeslo, nábytkové sestavy a knihy. Tohle všechno najdete i ten seznam na seznamzpravy.cz. Seznam hudby u nás je taky jako bohatý. Bruno Mars a Wild Girl. To je to nejbližší, co tady máme k dispozici. Express.

0: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
1: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Express. Express. Music first. Express FM.

Tohle jsou Adam Port, Strife a Malakai na Express FM. Za malou chvíli nás čekají Killers a jejich Runaways. Mimochodem Brenda Flowers vydává country album, vychází 21. srpna. A to album nahrál v Nashvilleu, kde jinde můžete nahrávat taky country, že jo? Nicméně v posledním rozhovoru, který udělal, tak řekl, že je v podstatě připraven seknout s hudbou, protože mu už to jako úplně nepřináší ty benefity. On sám říkal, že když natočili první desku a vyjeli na těch prvních 250 koncertů po celém světě, tak se jim rozpadly prakticky celé kapele nějaké vztahy, pokud tedy nějaké byly. Říkal, že vždycky když dokončil turné, tak automaticky onemocní. To je, jak to tělo jede vždycky v takovýmto režimu a pak následně, když může vypnout, tak najednou jste nemocný a potýkáte se se všelijakýma nějakýma nemocema. A to je jedna z věcí. A další říkal, že když viděl ve svém okolí, vlastně ve své rodině, že třeba táta sbírá nějaký zahradní prodeje, kupuje si rámy, pak namaluje nějaký obraz, nikdy v životě neměl žádný peníze a nakonec byl šťastnější, nežli on sám. Jsou to věci. I tohle to může být takovýhle náhled a druhá strana té slávy. Tady jsou Killers, Runaways, čeká nás Aiko, Arctic Monkeys a ještě přidáme Disciples. Že jste to vy.

Arctic Monkeys. Tak Arctic, to nás asi ještě dneska nečeká. Dneska nás čekají opět teploty kolem 40 stupňů Celsia ve stínu. Není to nic příjemného, to je jasná věc. Musím říct ale, že jsem byl vycvičen, konkrétně tady, jak jsem byl na dovolené v zámoří, navštívil jsem i Death Valley, kde se doporučuje to, že tam můžete být venku jenom 10 minut, musíte hodně pít a hlavně prostě se chránit před sluníčkem. Nebylo to teda tak úplně hrozný, bylo, když jsem tam byl zrovna, tak bylo nějaký 48, ale takhle, to měl vzduch, ale pokud jste si sáhli třeba na silnici nebo na písek na dunách, tak ten měl teda mnohem, mnohem víc a bylo to peklíčko, ale nakonec jsme to vydrželi. Takhle, vydrže se to chvíli dá, ale nesmí to trvat příliš dlouho, že? Před námi Disciples, dáme si taky Jamie XX, Aromy a Oliver Sim, Waiting All Night. Express ráno. Express ráno.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM. Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fína.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Hudba na prvním místě.

Tohle jsou Editors, The Rush, 10.48. Za malou chvíli Míša Tumová už ve vysílání Expressu. Zítra se na vás těším opět mezi 7. a 10. hodinou. Do té 11. zbývající tedy ještě muziku, tak to vyplní třeba Amy Winehouse, a nebo právě teď jsou tady London Grammar. Mějte se krásně a zůstaňte naladěni s Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Kvůli nedostatku léku s účinnou látkou tamoxifen budou lékárníci s nemocným s rakovinou prsu vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale nejsou v Česku registrované. Dodávky léku váznou od loňska. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. Nákladní letadlo společnosti DHL se krátce po startu z letiště Lipsko-Halle na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem. Podle Reuters letadlo následně nouzově přistálo na letišti v Hanoveru. Podle listu Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Německá média nepíší o tom, že by se dron a letadlo srazily. Francouzský tisk ostře zhodnotil výkon Lyonu v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů. Olympique prohrál na Letné se Spartou po obratu Pražanů 1-2 a média poukázala zejména na bezradnost herního stylu francouzského zástupce, který musí v odvetě výrazně přidat, pokud chce pomýšlet na postup. A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude až oblačno a místy se vyskytnou přehánky nebo poušky. Nejvyšší teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

a Poppy bez komp, Zone. Tahle ta taneční záležitost nám startuje dopoledne na Express FM, kterého vás vítá Míša Tůmová. Co budeme dneska dělat? My se podíváme, samozřejmě, kde co lítá, jako vždycky. Máme tady nějaký český úspěchy, pak jeden neúspěch společnosti Meta. Jedno takový buď doporučení, nebo možná spíš nedoporučení na film. Dvě oznámená alba, ale jako to jsou velké věci. No zkrátka, od všeho něco, jako vždycky. Nebudu zdržovat, jdeme na to. Express FM. Dougie, yo, told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a little mathematician. Lately, this cash I'm getting got me losing count of these bags. I've been moving too fast. Hard times don't last. Remember when cops are

0: Posloucháte Express FM, já jsem do toho Gracie nechtěla mluvit, jenom jsem vám chtěla říct, že za minutku tady budou Fresh, Snow Patrol, Kylie Minogue a pak taky dáme Florence and the Machine.
1: Vyrazte se slevomatem do Polska. Teď navíc s extra slevou. Dopřejte si wellness v polských horách, objevte chutě Krakova, nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně, ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba. Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Florence and the Machine, Sympathy Magic na Express FM. Já jsem tady s váma sdílela svoje peripetie kolem auta, protože jsem kupovala jednoho ojeťáka dovezeného z Německa, tak jsem vám chtěla dát update, protože jste to někteří prožívali se mnou a ptali jste se, co je novýho a jak to teda vypadá. Tak takhle to řeknu. Úřady nejsou pro slabý jedince. Ale jakoby já mám pro ty zaměstnance pochopení, protože to opravdu nemají jednoduchý. Každopádně důležitý je výsledek a to je ten, že auto je přepsaný. Já mám auto nový. Včera jsem si byla vyzvednout SPZky a techničák, takže to dopadlo dobře, mám z toho obrovskou radost a teďka mě ještě čeká dát dokupy ještě to starý auto, aby ho mohla s klidným svědomím prodat a už pak dlouho nechci kolem žádných aut nic řešit. Nebo teda samozřejmě ještě to, který jsem koupila, tak radši dám servisákovi, aby to jako proklep, ale já si myslím, že to bude dobrý. Jinak s autama je sice sranda, když se něco nedaří, jsou z toho totiž dobrý historky a kolikrát i zážitky, ale člověk se tomu dokáže fakt zasmát až zpětně, jinak to umí potrápit.

Slater Dance na Express FM. Pokud se vám v posledních desítkách hodin stalo, že vás WhatsApp z ničeho nic odhlásil a zablokoval, tak v tom nejste sami. Aplikaci totiž potkala velká vlna falešných poplachů. Tisícům lidí po celém světě se na displeji objevil vzkaz, že jejich účet prověřuje společnost Meta kvůli podezření ze spamu nebo porušení pravidel. Zasažení uživatelé tak okamžitě přišli o přístup ke svým chatům i fotkám. WhatsApp přiznal chybu ve svých bezpečnostních algoritmech a zablokované účty postupně obnovuje. Celý problém navíc doprovázel výpadek, při kterém nešly posílat fotky ani videa. Což je dost blbý. Znám pár lidí, kteří fungují čistě jenom přes WhatsApp z různých důvodů a to je pak nemilý tohleto.

0: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
8: Express. Music first. Express FM.

Crystal the One na Express FM. Já jsem včera zaregistrovala, že na platformu HBO přistál jeho korejský film Není jiná možnost z loňského roku. A tak jsem si říkala, je, to je super, tak se na to podívám a pak vám o tom poreferuju, že vám to ráda doporučím. Jakoby já jsem byla navnazená ještě z Parazita, což je film z roku 2019 z jeho korejské produkce a ten byl jako absolutně peckovej. Mimochodem, kdybyste ho chtěli vidět, tak ten najdete na platformě OnePlay. No a teď k tomu filmu není jiná možnost, jo. Já vlastně vůbec nevím, co k tomu mám vlastně říct. Hlavní hrdina řeší ztrátu zaměstnání zrovna v tom bodě, kdy řekne, že si myslí, že má úplně všechno. Jo? Má skvělou rodinu, krásný barák, má super zaměstnání, no a pak o něj přijde a najednou se mu začne všechno rozpadat a on řeší tu ztrátu zaměstnání poměrně nestandardními způsoby. Nicméně si myslím, že pokud jste se někdy dostali do podobné situace, tak se tomu dokážete zasmát, dokážete se do toho vžít, ale zároveň někdy kolem půlky filmu se to začne jako extrémně zvrhávat a zvrtávat. A už mi to přišlo jako dost pošahaný. Takže já jsem u toho totiž pracovala, takže jsem tomu přestala věnovat tolik pozornosti, protože jsem si říkala v podstatě celou dobu WTF, jako co se to tam sakra děje. Je to fakt bláznivina. Ne každému to sedne. A jen jsem vám teda jako chtěla říct, že pokud jste na to nestihli jít do kina a chtěli jste, tak film Není jiná možnost už je na HBO. Udělejte si obrázek sami.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ukrajinské úřady obvinily z podvodu a praní špinavých peněz 10 lidí, kteří pod záminkou investic do kryptoměn vylákali od desítky milionů korun od občanů Česka. Dnes o tom informovali ukrajinská prokuratura a také policie Moravskoslezského kraje, která se na vyšetřování podílí. Izrael odmítl mírový plán pro pásmo Gazy podpořený Spojenými státy, potvrdil dnes podle serveru The Times of Israel izraelský premiér Netanyahu. Učinil tak i přesto, že mu bylo zaručeno, že k izraelskému stažení z palestinského území dojde až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamás. Souboj českých tenistů ve druhém kole turnaje Masters v Montrealu vyhrál 8. nasazený favorit Jiří Lehečka. Víta Kopřivu porazil 6-4 a 6-2. A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude až oblačno a místy se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Posloucháte Express FM, kde se od jednoho populárního ženského hlasu, který patří Jessie Ware, přesuneme k jedné z nejúspěšnějších mladých zpěvaček současnosti, a to je Tate McRae, která naplno pracuje na svojí nový čtvrtý studiovce. Řekla, že je v kreativní fázi, kdy zkouší úplně nové zvuky a klasický pop, kterým je známá, jde trošku do ústraní. Ona má totiž inspiraci, kterou našla v textech country zpěvačky Dolly Parton, a její písničky prej poslouchá pro vyčištění hlavy. 23-letá zpěvačka zároveň otevřeně promluvila o tom, jak náročný pro ní bylo loňský turné. Po návratu domů bojovala s vyhořením i nespavostí a musela si dát pauzu od všeho, a to včetně sociálních sítí. Já jsem si upřímně myslela, že country éra byla loni a že už je zase pryč, ale vlastně tomu docela fandím. Mám velmi ráda, když se zajímavě mísí hudební styly. V tom exceluje třeba Beck. Ale o tom zase za chvilku, teď si pustíme Tate McRae.

0: Magician a Years and Years Sunlight na Express FM, kde za chvilku bude hrát taky Robin, Sombr, a nebo se podíváme, co si pro nás připravil hudební chameleon Beck.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Výhry. Slevy. Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
7: Zábava vlny, tobogány.
8: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Music. First.
1: Express FM.

Tohle to byla balada od Sombra, My Body Isn't Ready, na Express FM, která mi jde vlastně trošku do rány, protože jsem říkala, že se podíváme, co je nového u Becka, a tam to bude taky trošku o baladách. Beck v půlce července oznámil svoje nové album Right Lonesome, který vyjde 18. října. Ne, 18. září. Vyjde 18. září. A je to jeho první studiový album od Hyperspace z roku 2019, takže po docela dlouhých 7 letech. V únoru teda vydal letos kompilační album, ale to jako nepočítám. Tady to nové má být orchestrální a už z něj vydal dva tracky. Right Lonesome a In the Night, a oba jsou takový pomalý, melancholický, ale fakt dobrý. Doporučuji se podívat klidně i na videoklip, to najdete na YouTube. Na zbytek tracků si teda asi budeme muset počkat do toho září, ale my si můžeme pustit hned ten eponymní pilotní single z alba Right Lonesome.

Mayor Hawthorne, The Walk na Express FM, krátce po půl jedné. Včera jsem se dočetla, že český technologický výzkum si zapsal jeden obrovský globální úspěch. Americký gigant Apple totiž odkoupil brněnskou společnost PlasmaSolv, která se zabývá materiálovým inženýrstvím a vývojem unikátního softwaru. Tahle ta jihomoravská firma od roku 2016 vyvíjí simulace pro nanášení tenkých a odolných ochranných vrstev na různé povrchy. Apple jejich technologii podle všeho už léta využíval, například při zpevňování krytů u iPhoneů proti poškrábání. No a teď se rozhodl celý tým i s technologií koupit. Podrobnosti obchodu si technologický obr nechal pro sebe, takže podmínky a částky se nedozvíme, ale je to super mít u Apple svoji českou stopu.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Častěji už tam bude.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání 29.7.
10: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
12: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
11: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
14: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
15: Vyslev se na to, Franto!
16: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
2: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Peggy Gou a Ira Star, Woman, krátce před jednou na Express FM. Tropické teploty v Česku trhají historické rekordy a horko neušetřilo ani ty nejvyšší horské partie u nás. Na Lysé hoře v Moravskoslezských Beskydech včera naměřili 29,8 stupňů Celsia, což je nejvyšší teplota na tomhle vrcholku za celou historii měření od roku 1934. A ani tahle ta rekordní výheň nezabránila stovkám turistů, rodinám s dětma nebo i seniorům ve výšlapu nahoru. Záchranáři i horská služba Beskydy přitom důrazně varují, aby lidé v takových tropech náročnou turistiku zvážili. Pokud už na túru vyrazí, tak neměli by podcenit vzdušné oblečení, pokrývku hlavy a hlavně dostatek tekutin. Zajímavostí z vrcholu Lysé hory je, že i v 30-stupňovém pařáku si lidi na sluníčku na Bezručově chatě a chatě Emil Zátopek dopřávali poctivé vepřoknedlo zelo nebo boloňské špagety. A tak, jako to vepřoknedlo s pivem třeba, bych tam asi zvládla taky. Je důležitý se umět správně motivovat. Když jsme u toho vedra, tak si dáme track od Tuvelu a SG Lewise Heat.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Do prostoru budoucí tramvajové tratě v horní části Václavského náměstí v Praze dnes organizátoři rekonstrukce uložili pod připravovanou dlažbu časovou schránku s několika desítkami předmětů pro budoucí generace. Obsahuje například dobové noviny, mince, vzkazy, fotografie, architektonické návrhy nebo kostku z původní dlažby náměstí. Do měsíce dnes ráno nejspíš narazila čtyřtunová část rakety od společnosti SpaceX, která se pohybovala po oběžné dráze rychlostí přibližně 2,43 km za sekundu. Potvrzení kolize se podle stanice BBC čeká v řádu hodin až dnů. Etická komise fotbalové asociace České republiky rozhodla o trestech. Záložník Karviné Samuel Šigut kvůli účasti v sázkařské a korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců, navíc zaplatí pokutu 80 tisíc korun. Obránce Jakub Elbl z Olomouce si nezahraje 3 měsíce a zaplatí 30 tisíc. A trestu neušel ani útočník Baníku David Látal. Zákaz činnosti na 2 měsíce a pokuta 20 tisíc korun. A dneska bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude oblačno a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů Celsia. Je 1 hodina a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Nia Archives, Boys in Blue, krátce po jedné odpoledne na Express FM. Já mám pro vás hezkou zprávu. Kapela Linkin Park nám představí svůj vlastní dokument a má to být mnohem víc než jenom záznam z jejich koncertů. Ten dokument se jmenuje Unshatter a natočil ho přímo člen kapely Joe Hahn. Mapuje jejich emotivní návrat po smrti Chestera Benningtona a příchod nové éry s Emily Armstrong a Colinem Britnem. V kinech po celém světě to bude k vidění už v září a vstupenky jdou do prodeje 13. srpna. Kapela zároveň zveřejnila kompletní záznam Somewhere I Belong ze São Paula a chystá i 20-skladbové soundtrackové album a to vyjde 25. září. Tomu všemu v červnu zakončili Download Festival jako historicky první kapela s ženskou zpěvačkou v čele, která festival headlinovala. Což je hezký prvenství. Já jsem hledala, jestli se celosvětová premiéra tohoto dokumentu, která proběhne 30. září, týká i nás jako Česka, ale to se zatím nikde dočíst nedá. Nicméně, film distribuuje Trafalgar Releasing, což je distributor, který běžně zajišťuje uvedení podobných hudebních či koncertních dokumentů i v českých kinech. Takže já si myslím, že tohle u nás k vidění bude taky.

0: Posloucháte Express FM a taky Chemical Brothers Star Guitar, hvězdnou kytaru. Na to nám taky za chvilku zabrnkají Foo Fighters, to je jasný, a nebo nám tu zatančí Harry Styles se svým Dance No More.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Prázdniny se překulily do své druhé poloviny a pokud trávíte léto v České kotlině, mohlo by vám přijít hod pár tipů na výlety, tentokrát ve Zlínském kraji. Tam najdete třeba úchvatný arcibiskupský zámek v Kroměříži s krásnými zahradami, špičkovou barokní památku, zapsanou na seznamu UNESCO. Ideální pro milovníky historie, architektury a zahradní kultury. Svatý Hostýn, poutní místo v Hostýnských vrších s bazilikou, křížovou cestou, rozhlednou a krásnými výhledy do krajiny, nebo hrad Buchlov a zámek Buchlovice, kde na vás čeká kombinace středověké hradní atmosféry a elegantního zámeckého baroka. Jestli hledáte místo, kde se na historii nedíváte jenom přes sklo, vyrazte do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm. Mezi roubenými domy, dvorky a zahradami tu poznáte,

0: jak se na Valašsku žilo, pracovalo i slavilo na přelomu 19. a 20. století. Muzeum tvoří tři areály. Dřevěné městečko připomíná atmosféru starého Rožnova. Valašská dědina vás zavede mezi usedlosti rozeseté v krajině a v Mlýnské dolině se představují tradiční technické stavby i řemesla. Nejde přitom jen o kulisy. Příběhy místních rodin, lidové zvyky, hudba i ukázky práce dávají celému muzeu život. Z obyčejné prohlídky je tak rázem výlet, který baví děti i dospělé. Skvělou příležitostí k návštěvě bude víkend 15. až 6. srpna, kdy dřevěné městečko ožije starodávným jarmarkem. Čeká vás pestrá nabídka jarmaričního zboží, divadelka, tvůrčí dílny, atrakce pro děti a v neděli odpoledne i koncert Jany Kršner. Samostatný díl bychom mohli věnovat krajskému městu Zlínu. Tam se můžete vydat po stopách geniálního podnikatele Tomáše Bati, od legendárního mrakodrapu s pojízdnou kanceláří, přes baťovský tovární areál a typické cihlové domky, až po expozici Princip Baťa nebo Baťův památník. Minout byste neměli ani skvělou zoologickou zahradu se zámkem, nebo obdivovat můžete i novou architekturu v čele s kongresovým centrem od Evy Jiřičné. Zkrátka ve Zlínském kraji je pořád co objevovat, tak si řekněte nebudu doma a vyrazte na cesty.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Zaujal vás Zlínský kraj, pak vás nadchne hotel Adamantino u Lohačovické přehrady, kde si užijete wellness, krásnou přírodu i pohodové procházky kolem vody. Nebo Sport Art Centrum Hotel v prostřední Bečvě, odkud můžete vyrazit za krásami Beskyd a odpočinout si ve wellness podni plném výletu. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King, váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Tak kdo se nakonec ovlíkne ten smoking a objedná si pro třepaný martiny? Odpověď na tuhle zásadní filmovou otázku se dozvíme už brzo. Producenti chystané 26. Bondovky totiž potvrdili, že jméno nového Jamese Bonda oznámí do konce letošního roku. Přípravy nového filmu má pod palcem režisér Denis Villeneuve a obsazování role agenta 007 běží v plném proudu. Mezi horký favority teď patří herci Callum Turner nebo Jacob Elordi. Výběr je ale neuvěřitelně přísný, protože nahradit Daniela Craiga vyžaduje zbrusunový a silný koncept. Ono stejně vždycky bude ohledně toho výběru někdo prskat, to je úplně jasný. Ale já už prskám třeba teďka, protože si neumím představit toho Elordiho. Mně přijde, že na to má moc takovej štěněčí obličej, bych řekla. No tak umíte si představit tohleto štěndo, jak si tvrdácky objednává martiny?
1: Jedno středně suché martini, vodka, tak jak jste to říkal, pane, a nepromíchané.
2: Děkuji.
3: Středně suché martini, citron, ale nepromíchané.
2: Vodka?
3: No všem.
4: Máte snad přání, pane Bonde?
5: Něco k pití. Martini, protřepat, nemíchat. Express. Express. Express. Express. Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Music. First.
2: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohleto je australská trojice DMAs s trackem Heat in Park. A když už jsme u těch australských trojic, tak si dáme jednu i teďka. Řeč je o Rufus du Sol. To je trojka, která byla loni jedním z headlinerů na jednom z nejfestivalů, který patří ke světové špičce, a to na festivalu Lollapalooza, konkrétně na tom v São Paulo. No a jim se celkově teďka daří asi nejlíp, jak může. Jejich pátý album Inhale Exhale jim vyneslo nominaci na Grammy v kategorii nejlepší taneční album a show, kterou k němu chystají, je podle všeho monstrózní. Letos v létě totiž hrajou svoje vůbec největší severoamerický turné. 24 koncertů na samých ikonických místech, kde nechybí ani Madison Square Garden v New Yorku. A jenom za poslední rok prodali přes 750 tisíc vstupenek a na jejich koncertech a festivalech je vidělo přes 1,5 milionu lidí. Tím dokazujou, že elektronická hudba dneska umí plnit stadiony úplně stejně jako rockový kapely. Jdeme na ně.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem, policie vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikdo zatím ale nebyl obviněn. Evropská komise získala dalších 34 miliard korun z výnosů ze zmrazených ruských aktiv. Informovala o tom v dnešní tiskové zprávě. Podle předsedkyně komise Ursuly von der Leyen budou finance směřovat na podporu Ukrajiny, která se pátým rokem brání ruské vojenské agresi. Brankář Radek Vítek podle Sky Sports přestoupí z Manchester United za 395 milionů korun do druholigového Middlesbrough. A dnes bude jasno až polojasno, během odpoledne a večera až oblačno a místy se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů Celsia. Jsou dvě odpoledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle to byly Muse, Night Shift Superstar. Ještě když jsem se tady před druhou hodinou dotkla toho festivalu Lollapalooza, který se konal tenhle víkend, tak jedním z letošních headlinerů byla Charlie XCX, a to společně se Smashing Pumpkins, a svoje vystoupení otevřela skladbou Rock Music a rozjela z pódia fakt jako dobrou show. Pyrotechnika, tanečníci, kapela. Během songu Guess, který má s Billie Eilish, pak zopakovala scénu ze svého klipu a doslova zasypala publikum deštěm dámského spodního prádla. Prostě tam lítaly kalhotky vzduchem. Nejsilnější moment ale pak přišel o něco později. Charlie totiž poprvé naživo zahrála skladbu House ze soundtracku k filmu Bouřlivé výšiny. No a jako na zavolanou k tomu spustil pořádnej liják. Takže romantika hadr. Fanoušci i kritici se shodujou, že šlo o jedno z jejich nejlepších vystoupení vůbec. Tak až budete mít volnou chvíli, tak si ho najděte. A my si ji teď pustíme.

0: Posloucháte Express FM. Tohle je britské elektronické duo Basement Jaxx, které je na hudební scéně už od roku 94, takže přes 30 let nám přináší elektronickou hudbu. Boží. Za malou chvilku taky Sam Fender, anebo nejhranější song týdne.
1: Vyrazte se slevomatem do Polska. Teď navíc s extra slevou. Dopřejte si wellness v polských horách, objevte chutě Krakova, nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně, ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Express. Music first. Express FM.

si k němu dáme pár zajímavostí. Vlastním jménem je Dominic Richard Harrison. Jméno Youngblood mu dal management, protože byl nejmladší z jejich umělců. Youngblood, čili mladá krev. Pochází z Doncasteru, který sám přirovnává k americkému Detroitu. Že prý je to drsné industriální město s hudební historií. Jeho dědeček Rick Harrison hrál v 70. s kapelou T-Rex Marka Bolena a hudbu má tím pádem v genech. Na kytaru začal Youngblood hrát v 8 letech, ale umí i na klavír a na bicí. Studoval divadlo na umělecké škole v Londýně, ale odešel, protože mu tam prej chtěli říkat, jak se má vyjadřovat, a to k němu nesedělo. A jeho loňský album Idols se dostalo na první místo ve Spojeném království a získalo 3 nominace na Grammy. Tohleto je dnešní oslavenec, Youngblood.

0: Na Express FM nám právě dospívala Phoebe Bridgers svůj hit Lost Boys. Konec mzdovýho tajemství na pracovišti se pomalu, ale jistě blíží. V Česku vzniká zákon, který má zatočit s nespravedlivými rozdíly v platech a zvýšit transparentnost při náboru. Směrnice má pomoct řešit propastný rozdíly v odměňování žen a mužů. A hurá za to, protože Česko patří k nejhorším v Evropské unii v tomhletom. Hlavní změnou pro zaměstnance je možnost vyžádat si informace o průměrném mzdě kolegyň a kolegů na srovnatelné pozici, takže neuvidí konkrétní výplatní pásky. Jo? Novela firmám navíc zakáže ptát se uchazečů na jejich předchozí plat. Jakože kolik jste brali v minulý firmě. Povinnost uvádět mzdu přímo v inzerátu však návrh neobsahuje. Cože, pardon, sdělit je bude stačit před podpisem smlouvy. Pro boha, napište to do toho zákonu už někdo, přece to není tak těžký, že prostě rozmezí platový, který ta firma si představuje, dát tomu uchazeči, ať se to dá napsat do toho inzerátu. Já si myslím, že to by tam prostě mělo patřit. No, tak, jinak zaměstnavatelé budou taky muset zavést nediskriminační systém hodnocení práce, přičemž jakýkoliv platový rozdíly u stejných pozic budou muset umět jasně obhájit. Například, že tady kolega X má prostě vyšší plat o tolik a o tolik, protože má delší praxi nebo prostě podává lepší výkony. Jinak jim hrozí milionové pokuty a zaměstnanci se můžou domáhat zpětného doplacení mzdy. Tak, tolik k novele, která má začít platit od ledna.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: červené víno na světlém koberci?
1: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI Web Editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM. Tohle je Express FM.

Věděli jste, že společnost Samsung testovala odolnost svých telefonů pomocí robota ve tvaru lidského zadku? Ano, těmito slovy začíná dnešní fun fact nakonec. Jelikož si lidi neustále strkají telefony do zadních kapes u kalhot, tak Samsung vytvořil speciálního robota ve tvaru pozadí, který si na telefony opakovaně sedal, aby ověřili, zda vydrží ten správný tlak. Robot byl dokonce pro maximální autenticitu oblečený do opravdových džínů. S tímhletím fun factem já se pro dnešek loučím. Užívejte středu, anebo ne. Já vám přece nebudu říkat, co máte dělat, že jo. Každopádně zítra zase tady od 10 do 1. Páčko. Express FM. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Koncem letošního září zanikne v Hongkongu český generální konzulát, oznámilo ministerstvo zahraničí. Agendu po zrušeném úřadě v rychle se rozvíjející metropoli převezme velvyslanectví v Pekingu. Ministerstvo zároveň oznámilo otevření nového zastupitelského úřadu v Miami začátkem října. Americký prezident Donald Trump v pondělí zkritizoval ropné společnosti, že na válce s Íránem příliš vydělávají. Učinil tak po zveřejnění zisků amerických společností ExxonMobil a Chevron. Podle Trumpa by tyto společnosti měly část zisku vrátit veřejnosti. Ohromný údiv panuje ve Francii po prohře Lyonu 1-2 na půdě Sparty v úvodním klání třetího předkola fotbalové ligy mistrů. Tamní média svého giganta vůbec nešetří a varují, že pokud Olympic nepodá v domácí odvetě příští úterý diametrálně odlišný výkon, nejprestižnější evropská soutěž se ho týkat nebude. Dnes odpoledne jasno až polojasno, během večera postupně zejména v Čechách až oblačno a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů, na horách kolem 30. Pozor na nehody na silnici 425 u obce Ladná v okrese Břeclav, tam se srazily tři osobáky a překáží provozu v celé šířce vozovky nebo alespoň její části. Tři osobáky jsou v sobě i na silnici 3 u obce Roudná v okrese Tábor, tam se zdržíte zhruba 10 minut. Další nehody vás pak přibrzdí na silnici 422 u obce Podivín v okrese Břeclav, a na silnici 43913 u obce Choryně v okrese Vsetín, na D6 na 10. kilometru ve směru na Prahu, v ulici Zábrdovická v Brně nebo na silnici 128 u obce Horní Pěna v okrese Jindřichův Hradec. Jezděte opatrně, šťastnou cestu vám na Express FM přeje Petr, právě startuje dnes výjimečně o hodinu dříve odpolední drive a budu tu s vámi až do 19. hodiny.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Krásné odpoledne vám momentálně z vysílacího studia Express FM přeje Petr. Máme 15.09, takže začínáme opět o něco dříve, protože dnes si své volno krom Michala dopřává i Veronika. Nicméně, já myslím, že se nudit určitě při poslechu nebudete. Mám toho pro dnešek pochystáno poměrně dost. Mohu prozradit, že se poměrně vzebrumně budeme věnovat závislostem. Určitě se podíváme i na nějaký ten old school, který dneska bude hodně zajímavý a já se na něj osobně moc těším. Pak tu mám pro vás něco o smíchu, stejně tak jako téma, že není úplně dobrý nápad třeba zveřejňovat fotky svých dětí na sociálních sítích. No a zhruba tak za půl hoďky se ke mně připojí můj milý kolega Miky, který si pro vás připravil několik zajímavostí ze světa showbiznisu, samozřejmě toho hudebního. No a co se týká hudby, tak té se vám dostane v následujících 4 hodinách požehnaně. Mimo jiné Everything Everything, Olivia Rodrigo nebo moje oblíbená Gracie Abrams. Takže zůstaňte se mnou a já vám přeju příjemný poslech.
1: Express

0: Ella Henderson a Rudimental na Express FM, poslouchali jste jejich záležitost s názvem Alibi. Za malou chvilku vás čekají domácí Devheart, taneční Underworld, a nebo taky Everything for Everything. A k tomu všemu se dočkáte ještě Old Schoolu.
1: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný, proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
3: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzavé.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Music. First.
9: Express FM. Call.

Olivia Rodrigo a její Stupid Song. Nicméně před náma je pravidelná denní relace, která se jmenuje Old School. Dnes si myslím, že si zaslouží rozhodně vaší pozornost, protože je to přesně 60 let, co 5. srpna 1966 vyšlo ve Velké Británii album Revolver od The Beatles. Tohle album vzniklo ve chvíli, kdy Beatles přestávali být koncertní kapelou. A šlo o jejich 7. studiové album a zároveň poslední nahrávací projekt předtím, než ukončili svoje pravidelné koncertování. A díky tomu už nemuseli řešit, jak nový písně zahrají živě a studio začali využívat jako samostatný hudební nástroj, což bylo do té doby poměrně nemyslitelné. Nahrávání alba Revolver trvalo přibližně 3 měsíce a skončilo jen den před odjezdem kapely na další turné. No, celé album otvírá skladba Taxman od George Harrisona, což bylo u Beatles nezvyklé, protože úvodní skladby většinou psali Lennon a McCartney. No a Harrison měl na desce hned celkem 3 vlastní písně a Revolver tak výrazně posílil jeho postavení skladatele uvnitř skupiny. Přestože desku uzavírá futuristická skladba Tomorrow Never Knows, vznikla hned na začátku nahrávání. Lennon chtěl, aby jeho hlas zněl jako tibetského mnicha zpívající z vrcholu hory a výsledku kapela dosáhla pomocí rotačního reproduktoru leslí, páskových smyček, obrácených zvuků a dalších tehdy neobvyklých postupů. Když to tak jako hodně přeženu, tak Beatles prakticky vytvořili první sampling. Zároveň technik Ken Townsend pro Beatles vyvinul systém automatického zdvojování hlasu, známé jako ADT. Do té doby musel zpěvák celou vokální stopu nahrát po druhé. Nový postup vytvořil druhý lehce posunutý hlas automaticky. No a John Lennon si tuhletu vychytávku oblíbil natolik, že ji chtěl používat téměř pořád. Abbey Road, což je studio, ve kterém se nahrávalo, zároveň při nahrávání využívalo experimenty s rychlostí pásku, přehrávání pospátku, spojování několika 4-stopých magnetofonů. Co se týká artworku celé desky, neboli obalu, tak černobílou kresbu a fotografickou koláž navrhl Klaus Wurman, kterého Beatles znali ještě z dob svého působení v Hamburku. Za obal později získal cenu Grammy. Mezi vlasy nakreslených členů kapely jsou ukryté drobné fotografie jejich tváří. No a co se týká názvu desky, tak mezi pracovními návrhy údajně byly záležitosti jako Abracadabra, Four Sides of the Circle, Magic Circles a nebo Beatles on Safari. Nakonec zvítězil Revolver, slovo, které může označovat zbraň, ale také otáčení gramofonové desky. No a v roce 2022 se celá deska dostala

nové verze a důležitým člověkem byl v tomto případě Peter Jackson, protože na novou verzi bylo potřeba oddělit nástroje a hlasy, které byly na původních čtyřstopých pásech, no a Gilles Martin proto využil technologii vyvinutou právě týmem Petera Jacksona pro dokument Get Back, která dokázala jednotlivé zvuky z původních stop izolovat a umožnila vytvořit nový stereofonní mix, aby se to pěkně a naplno užili. No a vás dneska v rámci Old School čeká píseň, která se jmenuje She Said, She Said. Tu píseň napsal z větší části John Lennon a inspiroval tu píseň i Johna Večírek v Los Angeles, který se odehrál v srpnu 1965. Beatles tam společně s členy skupiny The Byrds užívali LSD a nechyběl ani známý herec Peter Fonda, který začal zmaštěnému Lennonovi vyprávět o zážitku z dětství, kdy se po nehodě málem zastřelil. Opakoval přitom, že ví, jaké je to být mrtvý. Lennona ta věta tak zaujala a vlastně ho i rozčilovala a později proměnil v ústřední motiv písně. Jen v textu změnil původní He Said na tajemnější She Said. Takže, přátelé, tady jsou The Beatles, ukázka z desky Revolver, která vyšla přesně před 60 lety.

0: Gracie Abrams nám právě rekapitulovala svůj život, ale my se teďko budeme věnovat malinko něčemu jinému, protože spolu se mnou je už ve studiu můj milý kolega Miki. Ahoj Miki, slyšíme se? Počkej, slyšíme se? Ještě se neslyšíme teď? Ne, ne, já tě furt neslyším. Počkej, zkus to teďko. Teď? Hele Miki, my to musíme nějak dát dokupy. Co teďko?
1: Jo, slyšíme už?
0: Dobrý. Já se omlouvám všem posluchačům, protože Miki si sednul u jiného stolu než minule, ale dobrý, seď tam pěkně, já jsem si tě našel. Tak, my se teďko budeme věnovat podstatně něčemu jinému, a sice novinkám ze světa showbiznisu, který si Miki pro vás připravil, a já jsem moc zvědavej, o co se bude jednat.
1: Přesně tak, tak jo, tak první ta novinka tak vlastně se vztahuje ohledně AI. Ta AI je úplně všude kolem nás a dorazila už i do hudby. Takže umělá inteligence dnes zvládne během několika minut vytvořit text, hudbu, zpěv i obal nového singlu, což už si myslím, že už není tak ojedinělé. Ale hudební platforma Deezer oznámila, že Deezer je obdoba takového Spotify, takže během letošního června přijala přibližně 90 tisíc plně AI vytvořených skladeb denně. A je to víc a víc, což mi přijde úplně neskutečný. Jenom 90 tisíc skladeb denně je přibližně 62 skladeb vytvořených AI za minutu. Ty skladby naštěstí nejsou zatím moc populární. Oni většinou jsou tak procento přehrání v rámci všech žánrů právě na tom Deezeru. A já si vlastně říkám, proč jich vzniká tolik. A oni ty AI umělci, no nevím, jestli umělci, nebo jestli jsou to spíš takový programátoři, tak si doufají, že bude nějaká ta skladba, že se chytí, že prostě se vybombí a bude dobrá, tak uvidíme. Asi to statisticky bude nějaká skladba dobrá, uvidíme kdy teda. No a druhá věc je, že i v téhle branži už začínají takový podvody. Oni vlastně začínají dělat i falešné účty, falešné AI účty, aby si právě zvýšili ty poslechy a aby ten honorář šel tím umělcům, AI umělcům. No a samozřejmě ten Deezer se tomu snaží předejít a snaží se to právě najít ty AI skladby, které jsou právě jen za tím podvodným smyslem, aby právě ty falešné účty byly výš a výš. No a jak si myslíš, Petře, že oni vlastně hledají ty AI, tyhle ty skladby, ten Deezer?
0: Hele, já ti k tomuhle bych rád něco řekl, jo. Osobně si myslím, že všechny hudební platformy a vůbec možná celé show business, nahrávací společnosti a podobně prostě zaspali. Nechali si urvat jako umělou inteligenci úplně z řetězu a myslím si, že kdyby měli lepší nějaký pravidla pro zveřejňování písní na těch platformách, vůbec bych tomu nemusel dokázat, protože každý, kdo zveřejňuje na platformě, musí přece dodat nějaký svý údaje, musí to být přece exkluzivní účet, který je tam jasně vedený, a já, když odhalím, že je to AI skladba, vidím, že je tam za ní nějaký reálný člověk, který tam nahrál, poskytnul, tak ho můžu sejmout, můžu ho zablokovat, můžu ho prostě už dál na tu platformu nepustit. Ale pokud tam ty platformy samozřejmě ty skladby dlouhodobě pouštěly a nechávaly tam být a začaly to řešit až teďko, je to čistě jenom jejich problém a jejich chyba.
1: A otázka, jestli se dá ještě nějak vyřešit, protože on už ten boj je docela těžký v tom.
0: Ale já přece, znovu to zopakuju. Já když najdu tu AI věc na té platformě, tak je za ní někdo schovaný a toho postihu, toho můžu soudit, že se vydává za něco. Ono samozřejmě legislavit, to je jedno, je prostě v tomhletom asi slabá, ale já jako majitel a provozovatel takové platformy chci svoje posluchače a klienty ochránit právě od kontentu, který dodává AI. A je to čistě jenom na mě, jak to udělám. Já jim přece nemusím radit. Já to poslouchám, oni jim díky mě mají reklamy, že ty platformy obírají své umělce o peníze, je jasný, protože jim dávají málo a proto by měli dělat věci tak, aby k tomuhle tomu prostě nedocházelo.
1: To si řekl hezky, Petře.
0: Tak jo, tak za chvilku budeme pokračovat.
1: Jo, přesně tak.
0: Tak jo.

0: A doznívá nám společné dílko Dev Hart and Silver Spoons. Se mnou ve studiu je Miki, můj kolega. My už jsme probrali tady, jak AI ničí pomalinku platformy. No a co tam máš dál, Miki?
1: Teď mám další novinku. Generace Spotify kupuje vinily. Většina lidí si přehrává hudbu právě na Spotify, Apple Music nebo na YouTube. No ale se to trošku vrací. Vinyl roste už 19 let v řadě a ve Spojených státech se prodalo 46 milionů vinylových desek a tržby z nich poprvé od roku 1983 překročily 1 miliardu dolarů. Co mě ale zaujalo, tak 50% kupujících vinů je mladší jak 25 let. Já jsem si říkal, jak je to možný a hledal jsem, jak oni to tam mysleli. No a ten důvod vlastně je docela dost racionální. Ono na Spotify si objevíte ten žánr, tu písničku, tu kapelu, která vás baví, pak si pustíte to album a říkáte si, jo, to je dobrý, no ale chybí vám něco doma, nějaká ta fyzická podoba. Říkáte si, jo, tak co by to mohlo být? No a koupíte si teda tu desku vinylovou, tu si vystavíte doma na skřínce, no a máte pocit, že máte fakt něco fyzického doma, ne něco na onlineu. Takže vinily jdou zpátky, zase budou hity snad možná v rámci vinylu.
0: Já myslím, že ty vinily jsou jako na vzestupu už delší dobu, protože přece jenom, jak říkáš, každý chce si čuchnout k obalu, roztáhnout si to, přečíst si to, nemusím být tu chvíli zrovna online, navíc zvuk vinylu je malinko jiný než digitální zvuk, takže já se vůbec nedivím, ale myslím si, že za vzestupem vinylů není jenom mladá Spotify generace, ale celkově. A myslím si, že třeba i moje starší ročníky jsou vinyloví nadšenci, protože CDčka nám tak trochu přestávají vyrábět.
1: No to určitě, ale těch 50% mě překvapilo, víš, že 50% mladých posluchačů si kupuje více a víc vinily. Takže
0: To je skvělý a s tím samozřejmě souvisí určitě, že si pořizují i nějaký přístroje, na kterých to lze přehrávat, podporují tím ty kapely a právě mnohem víc, než kdyby to poslouchali na platformách.
1: Jo, na tom se shodneme. Další novinku, co jsem si připravil, tak comeback roku ještě neskončil. Teď už o něm vzniká film Don't Look Back in Anger. Já si myslím, že posluchači už možná někteří ví. Ještě před dvěma lety by tomuhle málo kdo věřil. Liam a Noel Gallagher se po rozpadu Oasis v roce 2009 dlouhé roky veřejně uráželi a oba opakovaně tvrdili, že návrat kapely není na pořadu dne. V roce 2025 ale ten návrat kapely byl na pořadu dne. Oni objeli turné, světové turné, které bylo prakticky okamžitě vyprodané. No ale tímhle ten příběh ještě nekončí. Ono právě 11. září 2026 zamíří do kin dokument mapující celý návrat Oasis. Za dokumentem stojí Steven Knight, autor známého seriálu Peaky Blinders, a diváci uvidí doposud nezveřejněné záběry ze zkoušek, zákulisí i koncertů a vůbec první společné rozhovory Liama a Noela po více než 25 letech. Tak na to jsem sám zvědavý, jaký to bude. Snad to bude stejně dobrý, jak to turné v tom roce 2025.
0: Ale no tak víš co, Oasis, my jsme se jejich comebacku ve vysílání věnovali poměrně vzevrubně a mapovali jsme to. Oni vlastně, když začínali, tak ty jsi ještě vlastně nebyl na světě, že jo? A já jediný, co bych všem jejich fanouškům přál, aby ten jejich comeback, který podle všeho bude příští rok pokračovat živýma koncertama, přinesl i nějaký ten nový materiál, protože na ten to zatím nevypadá.
1: No a poslední novinku, kterou jsem si připravil, tak jestli někdo má úspěšný rok v hudbě, tak je to určitě Olivia Dean. Náš kolega Michal Pršek, který by dnes normálně seděl tady odpoledne s tebou v odpoledním driveu, tak po letošních Brit Awards na webu Express FM napsal, že Olivia Dean je královnou ostrovní hudby a rozhodně tím vůbec nepřeháněl, protože rok 2026 je zatím vychází právě Olivia dokonale. Ona nejprve získala cenu Grammy, ocenění Best New Artist, jen o několik týdnů později ovládla také Brit Awards, kde si z pěti nominací hned čtyři odnesla domů, no a stala se nejlepší popovým umělcem, album roku a taky písničku roku za duet Rain Me In. Takže rok 2026 si myslím, že si ji zatím dost povedl.
0: Já jí to přeju, je to sympatianda, na to žije 27, jako klobouk dolů.
1: Jsem zvědavej.
0: No tak hele, tak já ti moc krát děkuju, že jsi nám to takhle tady všechno objasnil. Já doufám, že přijdeš za náma třeba příští týden, nebo respektive za Michalem, protože Michal tu bude sám. A za těch 14 dní potom se potkáme tady všichni tři a probereme zase nějaký zajímavosti ze světa show businessu.
1: Díky Petře, zatím.
0: Já děkuju, pa.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než jí zabere někdo jiný. Spěchejte na webgloob.cz.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání 29.7.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
9: Express. Music first. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Češi nadále pomáhají Ruskem napadené Ukrajině a posílají peníze na sbírky. Některé z organizací dokonce hlásí rekordní podporu. Zároveň však jejich organizátoři varují, aby lidé nepropadli přílišnému optimismu. Ukrajinské vojenské úspěchy na ruském území podle nich mohou překrývat, že situace na frontě rozhodně není ideální a pomoc je nadále potřeba. Nákladní letadlo se u letiště v Lipsku srazilo s neznámým objektem. Letadlo pak nouzově přistálo v Hanoveru. Na letištní dráze v Lipsku byl následně objeven dron s roznětkou, informují německá média s tím, že incident se stal v noci na středu. Pravidelně fotí velké události v motosportu. Naposledy se jako akreditovaný fotoreporter účastnil třeba velké ceny Maďarska F1. Teď prezident Petr Pavel, co by volný fotograf, vstoupil i do klubu sportovních novinářů a Mezinárodní asociace sportovních novinářů, tedy profesních organizací. Podle předsedy KSN Michala Dusíka, jinak šéfredaktora sportovní redakce České televize, byla prezidentova přihláška posouzena ve standardním přijímacím procesu a hodnotila se i dosavadní Pavlova fotografická činnost. Dnes noci bude v Čechách oblačno až zataženo, zpočátku místy polojasno, od jeho západu postupně místy s deštěm nebo přehánkami a bouřkami, ojediněle i silnými. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou skoro jasno až polojasno, kránu na západě až oblačno a možnost přehánek a bouřek. Nejnižší teploty 23 až 18 stupňů, na horách kolem 17. Co se týká dopravy, tak na nehody si dejte pozor. V ulici Bezručova v Přerově, kde se střetl osobák s koloběžkou. Na silnici v obci Litvínov, okres Most, nabouraná auta překáží ve vozovce. Další zdržení po nehodách vás čekají na D5 mezi 2,5 a 3 kilometrem ve směru na Prahu, v ulici 28. října v Mikulově v okrese Břeclav, na D1 na 335. kilometru ve směru na Brno nebo v ulici Vysočanská v Praze. Na Express FM posloucháte odpolední drive a je u toho s vámi Petr.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. We'll be right back.

0: Posloucháte Express FM, posloucháte Odpolední drive, je středa, konkrétně 5. srpna, krátce po 16. hodině vás zdraví Petr, tento týden solo, ale příští týden se vám zase vše vrátí s Michalem, který tu bude solo. Já jsem na začátku dnešního vysílání sliboval, že se budeme věnovat závislostem a návycím, a což je docela zajímavé téma, které si teďko malinko rozebereme. A konkrétně si položíme otázku, které látky mají vůbec nejvyšší návykový potenciál, protože odpověď není úplně jednoduchá. Závislost může být fyzická, ale i psychická, a každá droga působí trochu jinak. Je důležitý si přiznat, že skoro každý z nás je na něčem závislý. A vědci proto při hodnocení sledují několik věcí najednou. Za prvé, jak silně látka aktivuje dopaminový systém v mozku a jak příjemný stav vyvolává, protože a do třetice, jak těžké jsou abstinenční příznaky. No a zároveň také zkoumají škodlivost i dostupnost. Na vrcholu podobných žebříčků návykových látek se často objevuje heroin. Zajímavý je, že původně vznikl jako lék. V 19. století ho farmaceutická firma Bayer nabízela jako údajně nebezpečnější náhradu morfínu a dokonce i jako prostředek proti dětskému kašli. Brzy se však ukázalo, že se v těle mění zpět na morfín a je mimořádně návykový. Fyzická závislost může vzniknout už po několika dávkách a hranice mezi běžným množstvím a smrtelným předávkováním je velmi úzká. Druhé místo, to se dá asi předpokládat, to patří kokainu, který zvyšuje sebevědomí, bdělost i komunikativnost, ale jeho účinek rychle odeznívá a právě to vede uživatele k opakovanému užívání. Podle statistik si závislost vytvoří přibližně každý pátý člověk, který kokain vyzkouší. Velmi vysoko je v tomhletom žebříčku také nikotin. Přestože nevyvolává tak intenzivní euforii jako heroin nebo kokain, jeho návykovost je mimořádná. Samotný nikotin přitom není hlavní příčinou většiny nemocí spojených s kouřením. Ty mají na svědomí především dehet, oxid uhelnatý a další látky vznikající při hoření tabáku. Závislost na nikotinu má podle článku přibližně 23% světové populace a kouření ročně zabije kolem 8 milionů lidí. Do první pětice patří také barbituráty. Ty se dříve běžně používaly na nespavost v úzkosti. V nižších dávkách navozují uvolnění, euforii, ve vyšších ale můžou utlumit dýchání až k úplnému zastavení. Co se týká pátého místa, tak to obsadil alkohol. Řada odborníků by ho klidně umístila ještě výš, protože alkohol je velmi nebezpečnou drogou. Důvod je jednoduchý, je legální, levný a seženete ho téměř všude. No a závislost si podle výzkumu vytvoří asi 22% lidí, kteří alkohol konzumují. Navíc jde o karcinogenní látku a její následky často nezasahují jen samotného pijáka, ale i rodinu a okolí. Riziko závislosti se netýká jen nelegálních drog. Opatrnost je potřeba i u běžně dostupných léků. Třeba některé sirupy proti kašli obsahují dextrometorfan, který může ve vysokých dávkách vyvolat halucinace a závislost a problém mohou způsobit i obyčejné nosní spreje. Hlavní poučení je tedy jednoduché. Návykovost není výsadou nelegálních drog. Velké riziko mohou představovat i látky, které jsou běžně dostupné, společensky přijatelné nebo se prodávají v lékárně. No, my si teďko pustíme Kneecap a Kate Tempest a pak se budeme věnovat malinko jiným závislostem.
1: Express Drive. Na Expressu.

0: Dozývají nám Kneecap a Kate Tempest v rámci společného songu Irish Goodbye, no a my se tu věnujeme závislostem. A když se řekne závislost, většina lidí si představí alkohol, cigarety nebo drogy, které jsme v Zevrubně probrali ve vstupu předešlém. Jenže závislost může vzniknout i na něčem, co původně vypadá úplně nevinně. Třeba na práci, nakupování, opalování, internetu nebo dokonce třeba na zdravém jídle. Typickým příkladem závislosti takovéto je workoholismus. Člověk pracuje stále víc a víc, nosí se zaměstnání domů a postupně odstaví na vedlejší kolej rodinu, kámoše, koníčky. A problém je, že na rozdíl od alkoholu se práce nedá jednoduše vysadit. Závislý člověk proto musí naučit výkon omezit a znovu si nastavit hranice a zkrátka se vrátit do normálních kolejí. Varovným signálem může být nervozita ve chvíli, kdy nemůžeme zkontrolovat e-mail, nebo stres z místa bez signálu. Určitě jste to každý zažil, nebo minimálně někoho takového ve svém okolí máte. Méně známá je závislost třeba na opalování. Já jsem o této závislosti nikdy neslyšel, je označována jako tanorexie a ultrafialové záření totiž v pokožce podporuje tvorbu beta-endorfinů, které vyvolávají příjemné pocity. Tělo si ale nemůže postupně vytvořit toleranci, takže člověk potřebuje na slunci nebo v soláriu trávit stále delší a delší dobu. Samozřejmě to přináší i například rakovinu kůže. A velmi nenápadně může začít také závislost na nakupování. Té se říká oniománie. Člověk jde do obchodu s jednou myšlenkou koupit si třeba nějakou maličkost, jednu věc, dvě věci, ale vrátí se s několika taškami a prázdným účtem. A nakupování mu přináší euforii a pomáhá mu uvolnit stres, jenže tenhle ten pocit příjemný rychle odezní a také potřeba další nákup. U žen bývá častější oblečení, botičky, kosmetika, kabelčičky, u mužů třeba elektronika, sportovní nebo kutilský vybavení. Silně návykový může být ale i adrenalin, protože někteří lidé potřebují neustále stále riskantnější zážitky, po prvotním stresu přichází úleva a přijde příval endorfínu, postupně ale běžné aktivity přestanou stačit a tak se vyhledávají další a další extrémy od nebezpečných sportů až po situace, které mohou ohrozit samotné je i jejich okolí. Současnou klasikou, a o té jsem taky do této doby neslyšel, je netolismus, tedy závislost na internetu, mobilním telefonu, počítačových hrách nebo televizi. Kritický moment nastává tehdy, když virtuální svět začne nahrazovat skutečné vztahy, práci nebo školu. S tím souvisí i takzvané FOMO, strach, že nám něco unikne. A proto neustále kontrolujeme zprávy, sociální sítě i profily ostatních. Myslím si, že této závislosti bychom se v současnosti měli bát hodně. No ale závislost se může schovávat dokonce i třeba za takovou touhou po pořádku nebo zdraví, protože na jedné straně stojí lidé posedlí čistotou, na druhé chorobní hromadiči, kteří se nedokážou zbavit téměř žádné věci. To známe všichni, já taky nerad věci vyhazuju. No a zvláštní kategorie je ortorexie, což je posedlost zdravou stravou, o které jsem před malou chvílí mluvil. Člověk se cítí provinile pokaždé, když sní něco, co nezapadá do jeho dokonale čistého jídelníčku. V extrémních případech může takové chování vést až k těžké podvýživě. Takže není rozhodující, zda jde o práci, telefon, nákupy nebo zdravé jídlo. Rozhodující je okamžik, kdy už aktivitu neovládáme my, ale ona nás. Dáme si Christine and the Queens, Overpass anebo Ketamu.
1: Express. Express Drive.

0: Ano. Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Vyrazte se slevomatem do Polska. Teď navíc s extra slevou. Dopřejte si wellness v polských horách, objevte chutě Krakova nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
6: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
7: Výhry.
8: Slevy.
7: Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
10: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto!
12: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
13: Express FM.
14: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: z dílny na Think But Thieves, kteří už 25. září vydají pátou řadovku a samozřejmě, že ji představí v Praze a na svém navazujícím turné. No nic, my se teďko budeme věnovat úsměvu, protože úsměv je nakažlivej. A znáte to, když se na vás někdo usměje, často mu výraz automaticky oplatíte, a aniž byste si to možná uvědomovali. A podle výzkumu nejde jen o zdvořilost nebo napodobení cizího úsměvu, je to prostě, může to i ovlivnit to, nakolik danému člověku důvěřujeme. Reakce je rychlá a už během několika desetin sekund začnou naše obličejové svaly kopírovat výraz člověka před námi, který se na nás směje samozřejmě. Psychologové tomu říkají mimické napodobování a probíhá většinou nevědomně a nám pomáhá navazovat vztahy, protože s úsměvem jde všechno líbit, to znáte. Vědci zkoumali, zda může napodobování úsměvu změnit náš vlastní pohled na druhého člověka. Výsledek ukázal, že čím silněji účastníci cizí úsměv kopírovali, tím důvěryhodněji danou osobu hodnotili. V experimentu jí dokonce byli ochotnější svěřit větší množství prostředků. Jedno z vysvětlení nabízí takzvaná zpětná vazba obličeje. Neusmíváme se totiž jenom proto, že máme dobrou náladu. Samotný úsměv může náladu také trochu zlepšit. Mozek si pak tento příjemný pocit spojí s člověkem, kterého právě sledujeme. Roli hraje i synchronizace. Když se ti dva lidé pohybují nebo tváří podobně, vnímají se jako bližší a snáze si důvěřují. Podobný efekt známe třeba ze společenského nebo ze společného tance, zpěvu nebo sportu. Neznamená to samozřejmě, že každému usměvavému člověku máme bezhlavě věřit. Výzkum ale ukazuje, že část našeho úsudku vzniká velmi rychle a ještě dřív, než o něm začneme vědomě přemýšlet. Takže až se na vás příště někdo usměje a vy mu úsměv vrátíte, možná už vaše tvář zároveň rozhoduje, zda je vám ten člověk sympatický anebo důvěryhodný. A každopádně, když se kolem sebe podíváte v metru, kde se všichni mračí a čumejí do mobilu, tak ten úsměv je opravdu příjemné zpestření vaší jízdy MHD. Drive.
1: Odpolední drive. Na Expressu.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Počkej, ty už si uklidila.
2: Jo.
1: Ale vždyť si začala před chvilkou.
2: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
1: Au, to znělo osobně.
2: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
11: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
13: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
14: Music. First.
15: Express FM.
16: I only smoke when I drink. And I only drink when I overthink. I only smoke when I drink. And I only drink when I overthink.

0: před 4 lety vyšla druhá řadovka s názvem Surrender. Mimo jiné ji produkoval i Kid Harper a vy jste z ní poslouchali ukázku v podobě singlu That's Where I Am. Za malou chvíli jsou tu Fountains DC a potom už zprávy.
1: Express Drive. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kvůli nedostatku tamoxifenu přistoupilo ministerstvo zdravotnictví k mimořádnému opatření. Lékárníci budou pacientkám vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale přitom nejsou v Česku registrované. Jordánsko na středu svolalo nouzové zasedání ministrů zahraničí arabských a islámských zemí. Zdůvodňuje ho bezprostřední hrozbou, že Izrael zabere jeruzalemskou mešitu Al-Aqsa, čímž by mohl vyvolat náboženský konflikt. Patřil mezi ty, kteří Markétě Vondroušové po vynesení čtyřletého zákazu činnosti vyjádřili největší podporu. Ovšem po zveřejnění podrobné zprávy Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu k případu české hráčky Andy Roddick změnil názor. Zdá se, že se to celé odehrálo trochu jinak, než prezentovala, prohlásil poslední americký šampion US Open singlu. V Čechách bude zítra oblačno až zataženo, v mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů, na horách kolem 24, v Beskydech kolem 28. Pokud cestujete autem, na nehody si dejte pozor v ulici Všetacká v Praze, na silnici 156 u obce Trhové Sviny v okrese České Budějovice, na silnici 172 v okrese Frimburg nebo na silnici 27 u obce Kolešov v okrese Rakovník. Pardon, jezděte opatrně, na Express FM pokračuje odpolední drive.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Na Express FM posloucháte odpolední drive, společnost vám dělá Michal a samozřejmě se mnou samý pohodoví umělci, tohle byli MK a Poppy Bass Comp v tracku Zone. No, já myslím, že dnešní den se nese ve znamení včerejšího zápasu Sparty s Lyonem, který já hodnotit nechci, já jsem byl příjemně překvapen, protože jsem si původně naplánoval takový randíčko a když jsem se vrátil domů, tak Sparta prohrávala 0-1, říkal jsem si, no takže to asi za chvilku vypnu, dám si sprchu, půjdu spát. V tu chvíli vyrovnala a v tu chvíli už se to odehrávalo úplně zázračně. Já nebudu řešit, jestli byla klíčová reakce po nešťastném vlastním gólu, nebo jestli byl Rineš mužem zápasu, nebo jestli výhra mohla být ještě vyšší, prostě my jsme zase všichni trenéři, já to Spartě moc přeju, taky se nebudu vyjadřovat celému tomu přenosu, protože občas mi to přišlo, že ta stanice, která to vysílala, úplně neměla ve svých rukou, ale to je jedno. Důležitý je, co vás ještě dneska čeká, protože teď máme po 5. hodině a po té 6. hodině vás čeká samozřejmě 5 novinek. Budou docela zajímavé, bude tam i jedna překvapivá domácí, to jediné, co vám prozradím. No a jak už jsem na začátku dnešního vysílání slíbil, budeme se také věnovat tomu, že není dobré sdílet fotky svých dětí na sociálních sítích. Za malou chvíli už vás čeká 660 nebo Snow Patrol s Kylie Minogue. Zůstaňte s námi.
1: Středeční odpoledne na Express FM.
2: Express FM.

0: Pokud jste zhruba před 20 lety patřili k aktivním návštěvníkům kulturních akcí, určitě jste museli narazit na norskou partu Ralph Myers and Jack Herren Band, o kterých právě dozněl single Lipstick. Tahleta kapela, obsahující ve svém line-upu dva bubeníky, hrála leckde a koncerty měla často vyprodána, navíc třeba headlinovala festivalu Love Planet v Táboře. K dnešnímu dni vydali 6 kousků dlouhodajících. Tohleto, teda zmíněný Lipstick, pochází z jejich dvojky Your New Best Friend. Vyšel v roce 2005. Za malou chvíli vás čekají Snow Patrol, U2, anebo taky Sabrina Carpenter.
1: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
2: Špičkový světový varhanic je rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Vyrazte se slevomatem do Polska. Teď navíc s extra slevou. Dopřejte si wellness v polských horách, objevte chutě Krakova, nebo si odpočiňte na plážích Baltského moře. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně, ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
7: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na party vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Party zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
8: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

0: Tolik americká reperka Saweetie, nebo chcete-li Saweetie, hráli jsme vám její track společně s Hair s názvem Closer. Já jsem tu před malou chvílí zmiňoval, že Češi jsou často trenéři, navíc i epidemiologové, političtí odborníci a tak dále, a určitě jsou odborníci i na silniční provoz. Jenom záleží, jestli sedí za volantem nebo jdou po chodníku. No a když se mluví o pravidlech silničního provozu, většinou se řeší řidiči. Jenže povinnosti mají také chodci a některé z nich možná ani neznají. A jejich porušení nemusí skončit jen pokutou, ale v případě nehody také spolu odpovědností za vzniklou škodu. Jedna z nejčastějších přehlížených povinností se týká reflexních prvků. Všichni z nás je tak trošku ignorujeme, ale jsou velmi důležité, protože chodec je musí mít, pokud se za snížení viditelnosti pohybuje mimo obec, okrajnici nebo okraj vozovky. A snížená viditelnost neznamená jenom úplná tma, znamená to také šeromlha nebo hustý déšť. Chodci také nemohou přecházet vozovku úplně libovolně. Pokud je ve vzdálenosti do 50 metrů přechod, místo pro přecházení, podchod, nadchod nebo světelně řízená křižovatka, musí je využít. A ani na přechodu nemají absolutní přednost. Nesmí vstoupit těsně před přijíždějící vozidlo a před vkročením do silnice se musí přesvědčit, že mohou bezpečně přejít. Další pravidlo se týká pohybu po silnici tam, kde není chodník. To asi víme všichni, chodec má jít po levé krajnici, co nejblíže levému okraji vozovky. Zdánlivá maličkost může mít totiž při nehodě velký následky, jestliže chodec poručí některé z pravidel, které jsem před chvilkou zmiňoval, třeba vstoupí náhle do vozovky, přechází na červenou nebo není v povinné situaci označen reflexním prvkem, policie mu totiž může uložit pokutu. A pokud jeho chování přispělo ke vzniku nehody, může se to promítnout také do rozhodování o vině, o náhradě škody. Takže reflexní prvky, hodně důležitá věc, které mohou mít zásadní význam, protože když jedete ve tmě, venku prší, člověka v tmavém oblečení můžete velmi snadno zahlédnout až na velmi krátkou vzdálenost a může být pozdě. Takže základní poučení zní, chodec je sice nejzranitelnějším účastníkem provozu, ale neznamená to, že nemusí dodržovat žádná pravidla. Dáme si YouTube, potom Sabrinu Carpenter a nebo Bastille.
1: Středeční odpoledne na Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
4: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Express FM.
11: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Bastille na Express FM, kde právě posloucháte odpolední drive. Je léto, prázdniny, dovolené a každý nebo hodně lidí se určitě rádi pochlubí na sociálních sítích fotkami z dovolených, ale fotografie dítěte z dovolené, koupaliště, školního výletu nebo sportovního kroužku může rodičům často připadat naprosto nevinná, jenže ve chvíli, kdy ji nahrají na internet, nad ní prakticky ztrácejí úplnou kontrolu. Ten snímek, ta fotku si může někdo stáhnout, pořídit jeho kopii a použít v úplně jiném kontextu, než ve kterém původně vznikl. Na rizika spojená se sdílením dětských fotografií upozorňuje i Kateřina Vokrůhlíková ze sdružení CZNIC. Podle ní si stále mnoho lidí neuvědomuje, jak snadno se může běžná fotografie dítěte dostat do rukou těch, kterým vůbec nebyla určena. Zvlášť rizikové jsou fotografie dětí na koupališti, při plavání, gymnastice nebo jiných aktivitách, kde mají na sobě méně oblečení. Predátoři je podle odbornice nehledají primárně na Facebooku či Instagramu a často sledují veřejná alba škol, školek, táborů a sportovních kroužků. Jako problematickou zmiňuje například službu Rajče, kde mohou být zveřejněna celá alba s názvy. A hledání jim těm predátorům usnadňuje i fakt, že kolikrát ta alba nejsou vůbec zaheslovaná, takže jsou vlastně k dispozici všem. No a navíc nejde jen o sexuální predátory, protože fotografie vašich nejmenších nebo vašich ratolestí mohou být později zneužity také spolužáky, vrstevníky a to ke kyberšikaně, protože obrázek, který dnes působí roztomile a to dítě na něm vypadá legračně, může být pro dítě za několik let zdrojem posměchu nebo ponížení. No a co se týká tohle problému, tak jeho rozsah dokazují i čísla, protože horká linka StopOnline.cz v minulém roce řešila více než 6 tisíc podnětů, což je docela hodně a přitom zhruba 1500 z nich se týkalo materiálu s sexuálním zneužíváním dětí. A za každým takovým případem přitom nejsou jen statistiky, ale skutečné děti a jejich rodiny. Řešením není propadnout panice a přestat zveřejňovat úplně všechno. Smyslem je před každou fotografií přemýšlet. Musí být zveřejněná. Opravdu musím zveřejňovat úplně všecko. Mí známí třeba některý, tak rovnou tím dětem vymazávají obličeje a tak dále, protože ty fotografie opravdu mohou vašim dětem uškodit. No a pro jedno kliknutí na tlačítko zveřejnit vám trvá, nevím, vteřinu, ale vrátit zpátky tu akci, získat potom ty fotografie zpátky z internetu, už se může stát nemožným. Tolik tato problematika, za chvilku si dáme nějakou tu hudbičku, třeba vás čekají Crystal Fighters, Jazzy, ale také zprávy. Drive.
1: Odpolední drive. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Andrej Babiš uvažuje o převodu Hrzánského paláce na Hradčanech, který tradičně používají k jednání o složení nové vlády kandidáti na premiéra po sněmovních volbách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových představuje si, že by budova mohla do budoucna sloužit například jako muzeum, uvedl to v příspěvku na Facebooku. Putin schválil úpravy zákona o vojenské povinnosti a vojenské službě, které rozšiřují okruh lidí, kteří mohou vstoupit do ruské armády. Nově se opatření vztahuje na osoby odsouzené nebo právě vyšetřované za některé méně a středně závažné trestné činy. Viktor Ujčík po 8 letech končí v roli předsedy disciplinární komise Tip Sport Extraligy. Vypršel mu po 2 čtyřletých obdobích mandát. Ve funkci ho nahradí Radim Byčánek, někdejší Ujčíkův spoluhráč z Jihlavy, který působil i v NHL či extraligovém Znojmě, Kometě a Karlových Varech. V Čechách bude zítra oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky i silné bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů, na horách kolem 24, v Beskydech kolem 28. V dopravě si dejte pozor na nehody na silnici 38810 u obce Nedvědice v okrese Brno-Venkov, v ulici Martinovská v obci Ostrava, na D1 na 292,5 km ve směru na Brno, na D1 na ještě na 182 a 6 km ve směru na Brno. Nehoda je tam zneprůjezdnila pravý jízdní pruh na silnici 195 u obce Stráž v okrese Tachov nebo na silnici 34 u Havlíčkova Brodu. Šťastnou cestu bez nehod vám za odpolední drive na Express FM přeje Petr. Jdeme do finálové hodiny vysílání a ta bude věnována novinkám.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: 18.08 na Express FM doznívá Peggy Gou a Airstar s trackem Woman. Poslední hodinu na Express FM v rámci odpoledního driveu klasicky věnujeme novinkám. Celkem jich vás dnes čeká klasicky 5. A hned ta první je z domácích luhů a hájů. Stojí za ní Vladimír Pokora alias Rimidy, což je mladý hudebník a producent z Brna, který studuje hudební produkci a muzikologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ačkoliv je teprve na začátku své kariéry, jeho tracky mají poměrně vysokou kvalitu, vy se o tom za malý okamžik přesvědčíte. K singlu Barely No, který vám pustíme, Rimidy říká, tahle píseň vznikla jako reflexe změn, dospívání a uvědomění, že některé momenty a vztahy nás formují mnohem víc, než si v danou chvíli uvědomujeme. Pro mě osobně je tahle věc velmi příjemné překvapení. Takže tady je dnešní první novinka, Rimidy a Barely No.
1: Novinka, Express FM. People come, people go, some forever, some are barely.
2: Rimidy

0: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Express. Music first.

0: Oh My je název společného dílka, pod kterým jsou podepsáni Loot, Issei Cross a Moby. Právě doznívá. No a před námi je pro změnu společné dílko chlapů z kapely The Strokes. The Strokes vydali 24. července svoje sedmý album s názvem Reality Waits. Album budí vášně především kvůli nadužívání efektu autotune a bylo nahráno už před 4 roky na Kostarice. Produkce se ujal Rick Rubin. No a v písni, kterou vám za malou okamžik nabídneme, má název Lonely in the Future, si tahle newyorská parta nenápadně vyřizuje účty s hudebním kritikem Anthonym Fantánem z pořadu The Needle Drop. Kytarista Albert Hammond Jr. uvedl, že The Strokes album nahrávali v nejfantastičtějším prostředí, v jakém kdy mohl nahrávat. Bylo to pro všechny velmi vzrušující a Hammond Jr. dále popsal nahrávání jako trochu volnější, co se týče stylu kapely, a zároveň uvedl, že je to jeho nejoblíbenější album, jaké kdy The Strokes udělali. Tady je novinka The Strokes Lonely in the Future.
1: Novinka. Express FM. I did that yesterday.

0: Drake s hostujícím Mežídem Jordanem. Konkrétně jsme vám dali Hold On, We Are Going Home, no a my tu máme další novinku. Ta pochází od našich slovenských sousedů, respektive z Ameriky, a je pod ní podepsána Adéla Jergová, vystupující jako Adéla. Její příběh by sám vydal nějaký hollywoodský biják, protože Adéla je 22-letá slovenská zpěvačka a tanečnice, které se podařilo prorazit v Americe. 4. září vydá svý debutový album s názvem Prima a bude na něm i aktuální single Ain't in LA. Jehož videoklip mimochodem vznikl v její rodné Bratislavě. Píseň je plná syntezátorů a Adéla jej začíná hlubokým hlasem. Zároveň nás seznamuje s jejím obecným poselstvím, a to žít život naplno, ať jste kdekoliv. V písni Adéla boří lákadlo, že Los Angeles je město plné hvězd a místo toho radí svým posluchačům, aby měli velké plány, i když sdílejí ložnici se svým malým bratrem. Takže tady je Adéla, Ain't in LA.
1: Novinka. Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Každý týden ve středu vám v poslední hodině Express Drive nabízíme 5 čerstvých novinek. Momentálně před vámi ta předposlední. Tu mají na svědomí Jason Statham, který se minulý týden vrátili po té, co hráli jako hlavní hvězdy Velké ceny Británie Formule 1 v Silverstone se zbrusu novým singlem Disgruntled. Na něm vystupuje jeden z nejvlivnějších britských hlasů, a sice Jay Haas a také Ira, pravidelný spolupracovník Jason Statham. První oficiální singl z chystaného 7. alba obsahuje nadpozemský a futuristický vokál a odhaluje novou vizuální krajinu pro Jason Statham. Ti otvírají vzrušující novou kapitolu a další evoluci svého neustále se rozvíjejícího zvuku. Disgruntled staví na všem, co udělalo s Jason Statham jednu z nejdůležitějších kapel v britské hudbě a bez námahy stíhá hranice mezi ravem, rapem, sound system kulturou a rockem. Zkrátka, tito hrdinové drum and bass nikdy neusnou na vavřínech a vracejí se s něčím novým a je to přímo bomba. Tady jsou Jason Statham, Jay Haas a Ira se singlem Disgruntled.
1: Novinka.

0: Doznívá Michael Kiwanuka se singlem Rolling. No a říká se to nejlepší na konec a možná to platí i v případě naší dnešní páté novinky. Skladatel, zpěvák a jeden z nejuznávanějších baskytaristů současnosti, který se říká Thundercat, vydal na začátku dubna své páté album s názvem Destructed. Možná už by si nikdo nespomněl na to, že tenhle ten chlápek působil také v hustý formaci Suicidal Tendencies, ale to teď nechme stranou. Na nejnovější desce držitele ceny Grammy se objevují totiž vězní hosté jako A$AP Rocky, Willow nebo Tame Impala. A hutná produkce Grega Kerstina, Flying Lotus a Kenneta Bluma pomáhá utvářet to, co lze bez pochyby označit za jedno z nejvěznějších vydání Thundercatovy kariéry. Když Thundercat, jehož skutečné jméno je Stephen Lee Brunner, mluví o ústředním tématu alba, vysvětluje. Někdy se potřebujete rozptýlit, abyste se soustředili jiným způsobem. A z nového alba pochází i následující výborný track, v němž hostuje rapper A$AP Rocky. Tady je Thundercat, Funny Friends.
1: Novinka.

0: novinka, pod kterou je podepsán Thundercat a ASAP Rocky. Pro ty z vás, kteří by si chtěli třeba těch pět dnešních novinek zopakovat, jsou k dispozici na našem webu expressfm.cz jako spoustu dalších zajímavých informací. A zároveň to byla jedna z posledních záležitostí v dnešním Express Drive, protože já se na Express FM pro dnešek loučím, přece jenom ty 4 hoďky dneska stačilo. Nicméně nestačilo tolik, abych se vám nevozval ještě jednou, i když v rámci reprízy v 9 hodin tu pro vás bude dvouhodinová várka v rámci hudebního speciálu Express Edge, protože opakování je matka opakování, jak říká můj kolega Michal, rozhodli jsme se pro dnešek zařadit reprízu jednoho řekněme z nejzdařilejších dílů, takže určitě se máte na co těšit a samozřejmě, že do té doby tu máme pro vás nachystáno spoustu hudby od spoustu zajímavých umělců, umělkyň a kapel. Já vám přeju hezký večer, mějte se krásně, poslouchejte hudbu, ať je jakákoliv a já se naslyšenou těším zítra přesně v 16 hodin. Do té doby, bye bye.
1: Drive. Odpolední drive.
2: Na Expressu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Express. Music first.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Express FM. Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
2: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
3: Edge.
2: Express Edge s Petrem Novákem.
4: Dobrý večer, zdravíme všechny posluchače Express FM, kteří se i v tento čas věnují poslechu našeho rádia, kde právě začíná nová epizoda hudebního speciálu Express Edge. Její pořadové číslo je 869. Na úvod bych vám chtěl opět poděkovat za zpětnou vazbu, která se nám od vás dostává a která je pro nás důležitá v tom, co děláme. I dnešních 33 songů, které zazní v následujících dvou hodinách vysílání, jsme ještě nikdy nehráli a z většiny jsou velmi čerstvé. Zbývá dodat, že společnost vám klasicky budou dělat krom nejrůznějších umělkyň, umělců a kapel i Petr s Pepou a že vše potřebné o Express Edge najdete na Facebooku. Dnes začneme s mladíkem a multiinstrumentalistou z Holandska. Jeho jméno je Simon Juan a z jeho tvorby jsme vybrali track Come a Little Closer. Příjemný poslech 869. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.

kapely Cheek Fake, americké trio, ve kterém se za mikrofonem střídají Greg Katz a Amanda Tannen. Od roku 2019 stihli vydat už 5 desek, vy jste poslouchali jejich čerstvý single MFT. V Americe se ještě zdržíme, protože máme pochystanou kapelu Golden States LA, která doposud vydala 2 LPčka a podle všeho další chystá. Tohle je jejich čerstvý track s názvem Voyage.

Express Edge, který právě na Express FM posloucháte, vám v premiéře nabízíme každou středu od 21 hodin, v repríze pak každé pondělí od 22 hodin. Tohle byly I2, nadějná dvojka od Protinožců, doznívá veselá věc s názvem Salty. Neméně veselá bude i ta následující, její název je Love Bite a podepsán je pod ní Lil Juice, který je označován za čerstvou indie krev. Zmíněná záležitost pochází z čerstvého alba Pleasure Cruise, které právě vychází.

0: Konec dnešního úvodního bloku strávíme v newyorském Brooklynu a budou u toho s námi Hear Hear. Je to mladá parta, která se prezentuje chytlavými hitovkami, které se rádi zakřičíte ve sprše. A fanoušci už netrpělivě očekávají nový materiál. My pouštíme song Duvet.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Express. Music first. Express FM. Posloucháte hudební speciál.
2: Speciál na Express FM.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge, ve studiu jsou Petr s Pepou a společně pokračujeme v trendu hraní čerstvé hudební krve. Právě doznívají Small Talk, anglická parta, která nabízí super hudební mix mísící kytarové riffy s euforickými melodiemi a které právě vyšel námi na vynitý single It's a Time. Vydáme se na cestu za oceán, konkrétně do New Yorku, kde působí Pat Faking. Právě v těchto dnech jim vychází nové EP Faking a my vám z ní zahrajeme úvodní track Black Again.

Trochu psychedelie nám v dnešním Express Edge obstarali Blue Grave z Utahu. Poslouchali jste jejich čerstvý single From the Grave, který mi chvílemi evokuje tvorbu Black Rebel Motorcycle Club, ale vůbec netuším proč. Na britských ostrovech existují hned dvě formace se stejným jménem, a sice The Caves. Z následujícího single Superglue poznáte, že tohle není ta, kde za mikrofonem stojí žena.

0: Na Express FM stále posloucháte hudební speciál Express Edge. Vzhledem k faktu, že vám nabízíme velmi čerstvá jména, může se stát, že vám některé z nich unikne. A od toho je tu náš Facebook, kde zveřejňujeme playlisty od vysílaných epizod a kde si můžete právě jednotlivé epizody dohledat. Třeba teď vás čeká umělec, o kterém k dispozici moc informací není a jehož jméno je podle všeho Akuje.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Posloucháte Express FM, kapely s číslovkami v názvu fungují. Uvidíme, jak to půjde té, o které jsme na úvod tohoto bloku Express Edge poslouchali novou skladbu Southpaw. Její název je totiž M60. Tahle čtverice pochází z Manchesteru a funguje už přes 10 let. No a po dlouhé době pro vás máme německou indie partu. Z poslechu její tvorby byste to ale nepoznali. Říkají si Walking on Rivers a pochází z Dortmundu. Přesto, že některé zdroje uvádějí, že jejich tvorba vychází z kořenů amerického folku, my vás přesvědčíme o opaku a poslouží nám k tomu single Like a Wave.

Tolik Leonardo, nikoli Da Vinci, ani srbská black metalová nebo česká folková kapela, ale ten popový Leonardo, který vám nabídl svoji věc Love Has Gone. Ale teď si dáme trochu westernu. Zahrajeme vám totiž kapelu Maudlin Strangers a jejich song Spaghetti Western. Maudlin Strangers pocházejí z Los Angeles a zkušenosti sbírali přeskakováním Bad Sons, Laney nebo Cold War Kids.

0: Dostatek špagety western, podání americké party Maudlin Strangers. Parta následující se nechává ovlivnit Brucem Springsteenem, ale i The War on Drugs. Debutovala v roce 2017 a doposud vydala jen dvě EPčka. V těchto dnech se ozvala materiálem novým, ale zatím je následujícím singlem, který vůbec nezní špatně. Jeho název je Hey Chicago.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
0: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
2: Edge.
0: Express Edge s Petrem Novákem.
3: Na Express FM vám dnes ještě jednou příjemný večer přejí Petr s Pepou. Jsme v polovině 869. dílu hudebního speciálu Express Edge, což znamená jediné, že je před námi ještě jedna hodina vysílání. I tu vyplníme čerstvou hudební várkou. Nejenom, že zazní songy, které jsme ještě nikdy nehráli, ale řada z nich spatřilo světla světa před pár dny či týdny. Informace o našem speciálu jsou vám včetně playlistů k dispozici na Facebooku Express Edge. Pro všechno ostatní tu máte web expressfm.cz. Druhou polovinu Express Edge startujeme s indie popovým umělcem, který si říká Mood Penguin a pochází ze státu. Loni vydal první album a momentálně přihodil příjemný single Obvious.

Tolik projekt Outlaw Cartier, prezentující se příjemným mixem post-punku i darkwave, chvílemi až rokově znějící. Tohle byla ukázka z jeho aktuální tvorby Little Runaway. A v podobných žánrových vlnách si ještě chvíli zaplaveme. Narazil jsem na dvojici Dark and Drunk. Minulý týden vystavil do světa následující track.

Na Express FM stále posloucháte hudební speciál Express Edge. Pokud máte středu večer, jedná se o premiéru, pokud pondělí posloucháte reprízu, nicméně obě várky jsou totožné. Před malou chvíli jsme vám nabídli Soft Reboot a track Memory Leak at 3 AM. Na řadě jsou Flowers for June s novinkou Dolphin Girl.

0: dvou dílech nám převládaly skoro samé kanadské party a umělci, dnes je to jinak a před námi je dnes ten první. Říkají si Hoars, jsou z Ontária a než se dali dohromady, sbírali zkušenosti v jiných projektech. Christopher Chertrand byl například živým bubeníkem v Crystal Castles. Takhle zní jejich tvorba, zahrajeme vám track Wally of Doors.
1: Express Edge
2: na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě.

Liza Light na Express FM v rámci hudebního speciálu Express Edge. Jsou u toho s vámi Petr s Pepou. Liza Light je turingová a studiová kytaristka, její 26 let a žije v LA. Tak proč to neskusit na vlastní pěst? Poslouchali jste její nový single High Hopes. Liza nám zároveň otevřela pravidelný dámský blok. Následovat bude manželské duo And Tilly se skladbou Sleeping with Ghosts.

To byla Bella Raven, Londýňanka se zaměřením na pop-rock, nicméně po světě běhá umělců s podobným jménem více a každý z trochu jiného hudebního spektra, takže opět zjistit něco relevantního se mi málem vypstilo. Každopádně doznívá song s názvem Out for Blood. Podíváme se do Francie za kapelou Bloody Jenny, která má zase na svých stránkách jen info v rodném jazyce, ale podařilo se mi z nich rozluštit, že letošní rok je pro kapelu ve znamení debutové nahrávky. Teď však vydala druhé EP Run.

0: To byly francouzští Bloody Jenny se skladbou Run a před námi je poslední věc v tomto bloku. Postará se nám o ní americká alternativní parta LP Trixie, která má venku zatím jen 3 singly a ten právě vydaný nese název Foolish Again. Tady je.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Creature Canyon na Express FM, kde stále posloucháte speciál Express Edge a jsou u toho s vámi Petr s Pepou. Se skladbou Bad Wishes jsme vstoupili do dnešního finálového bloku. Creature Canyon je dvojka ze San Diego, která zatím jediné album vydala loni a mimo jiné svým příznivcům nabídla i single Bad Wishes a ten právě dozní.

0: tolik Fear Lights, kteří vypráví své příběhy na pozadí altrokových kytarových riffů a občasné elektroniky. V těchto dnech jim vychází single The River, který doznívá, ale zatím není jasné, jestli jde o jednorázovou záležitost nebo předzvěst regulárního alba. Následovat budou jejich krajané Swash, kteří ve své tvorbě tak trochu odkazují na indie rock z 90. let. Na nové desce Powers of Ten nabízí 9 slušných kousků, nás zaujal ten s názvem Damage Control. Tady je
1: Express Edge
2: na Express FM.

Poslední parta v dnešním Express Edge, doputovali jsme totiž až do úplného finále. Pokud se to s námi vydrželi od začátku, tak klobouk dolů a poděkování za pozornost, pokud ne, třeba to vyjde příště. Tak jako tak, tu pro vás budeme opět ve středu 9 večer při premiéře, po případě v pondělí 10 večer u reprízy. Loučí se s vámi Petr od mikrofonu, Pepa od mixu, přejeme vám krásné dny nabité kvalitní hudbou, kdyby cokoliv, Express Edge na Facebooku. Pizza Mír.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti. Express.
3: Music first.
4: Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti. Music first. Express FM. Hey bitch, I could be a fantasy. I could tell you got big, deep energy. It ain't too many niggas that can handle me. But I might let you try it out the Hennessy. Make them sing to this pussy like a melody. And if your bitch ain't right, I got the remedy.